věci není hore. Bez něho si úplná ringla, niž není tvoje. Bez jeho penězí ty si ho nechcela. Aby si zdechla do rana, aby si věděla. Ej.

Nehledáme. Už jsme našli. Chceme být slavný. Radio.

0: Rádio Spin.
1: Milujou mě nenavidět, mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni co jdou proti jednou budou viset, někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenavidět, krysy nechám hlodat, hady nechám

rádio, který ti dá do uší hip-hop. Můj style je hard jako hardcore, chodící protiklad hard shit s láskou makama, tvořím jako bych dělal artwork, abych byl tam, kde jsem se musel maknout. Dám flow na live show, když drum se nechápou, zlá

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která by chtěla číst. Tvý krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči

jsme všichni dospělí. A tak s bráchou na kolejích stírám rosu. A pak ve stanu nad ránem klepem kosu. Je nám zhruba 6 a všechno máme dosud před sebou. Včetně pohledů od lidí, kteří už odešli odsud.

5 hodin 56 minut, máme tady úterý 18. srpna, svátek slaví dneska Helena, tak přeju všechno nejlepší. No a všem u Rádia Spin přeju krásný, dobrý úterní ráno. Good morning. Máme před sebou další Spin ráno, tak mrkneme na to, co nás tady dneska společně čeká. Doporučuji poslouchat Spin pořádně, protože od rána do večera se tady vlastně jako chystá soutěž o lísky na Hibobkem, takže vlastně celý den a celý tenhle ten týden můžeš o tyhle ty lísky soutěžit. Pravidla už určitě znáš, kdyby náhodou ne, tak tě je během dnešního Spin rána připomenu. Každopádně my si řekneme taky o jednom zvratkovém expresu v Řecku, zastavíme se i u nových Pirátů z Karibiku, čeká nás i start poznávačku a Celebrity Voice Lipem přesně tak, jak se tady každý všední ráno zvyklý. Takže se pořádně připrav, no a my se spolu jdeme mrknout ještě na to, co nás čeká dneska venku. Tak co se týče aktuálního počasí, venku by mělo být pro tuto chvíli nějakých 14-15 stupňů Celsia, a to maximálně. Po celé České republice by mělo být zataženo, místama jsou taky přáňky. Po zbytek nepočítej s tím, že se teploty dotknou maximálně 20. No a pršet by mělo po celé České republice. Hele, spláchne se to, bude se krásně dýchat a bude to super. Pak zase třeba bude teplo a tak dále. Hele, víš, jak to je, každopádně já osobně jsem rád, že konečně zase prší.

6 hodin 5 minut, ty nám posloucháš Radio Spin s tebou ideál taky domno a my se společně jdeme podívat na první dnešní zprávy. Nevím, jestli je tady někdo, kdo trpíte mořskou nemocí, ale jestli jo, tak vám nedoporučuji jezdit do Řecka. Mezi ostrovama tam totiž jezdí rychlolodě, který nejenom, že tu mořskou nemoc způsobují, ale dokonce se jim i pracovně říká zvratkový express, což znamená, že cestující, který tam dostávají ty záchvaty zvracení od začátku až do konce, potom se z toho dostávají třeba i několik hodin. Takže odteď nejenom, že nelítám, ale ani nepluju, protože bych z jednoho padal 10 kiláků, no a z druhého bych se dost pravděpodobně taky slušně poblil. No a co se týče té druhé zprávy, tak včera jsme se tady bavili spolu o chystaných animacích od Disney, ale to není úplně všechno, co se chystá, protože včera se objevila taky zpráva o tom, že Disney nahání Johnnyho Deppa, aby s nima udělal velký návrat v podobě 6. dílu Pirátů z Karibiku. Jako řekněme si to zcela upřímně, první trilogie to je absolutní cinema. 4 a 5. Jakž takž, ale trochu to houpání na vlnách by to zase chtělo, že jo? Takže já jsem rozhodně jedině pro, doufám, že šestkou vylepší to skóre té 4 a 5. No a jsem mega zvědavej, jestli se jim vůbec toho Johnnyho Deppa pohode ukecat nebo ne, ale já věřím tomu, že ten tu roli tak naprosto miluje a hlavně, že se pro tu roli fakt jako narodil, že na to musí prostě jednoznačně kejvnout. Za chvilinku poznávačka.

0: Taky 9 minut k tomu, ty posloucháš Radio Spin s tebou je dál domno a my se společně jdeme přesunout dnešní poznávačce. Poznávačka, jedno tak pro připomenutí, je hra, ve které hádáš vlastně cokoliv, co já si usmyslím. Pustím ti tady pár audínů a podle toho se snažíš chytnout, co se myslím nebo co mám na mysli a co bych ti chtěl vlastně jako tady dneska ráno v předávačce předat. Tak jdeme se podívat na první ukázku. Já jsem zvědavej, jestli máte pamatováka na jeden film.
1: Ten tvůj článek to byla lež, co?
2: Přece muž řekl, byla to lež.
1: Ty říkáš, že je to lež a každý ten říká, že je to fakt.
2: No, to je fakt.
1: Tak co je fakt, že každý říká, že je to fakt?
2: Ne, ale fakt je, že je to lež.
0: Jestli tě podle ukázky napadá, co by to mohlo být za film, tak určitě můžeš posílat svoje tipy. Buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a jestli zatím netužíš, tak vydrž pár minut, protože za chvilinku si dáme ještě další ukázku, která by tě mohla posunout trošičku dál.

0: Radio Spin s tebou je dál, domáme 6 hodin a taky 12 minut tomu a pokračujeme ve dnešní poznávačce, ve který hádáš dneska jeden film a to podle ukázek, který ti tady pouštím. Jednu ukázku už máme za sebou, tak pojďme si ji spolu pro tuhle tu chvíli připomenout.
1: Ten tvůj článek to byla lež, co?
2: Vždyť jsem už řekl, byla to lež.
1: Ty říkáš, že je to lež a každý ten říká, že je to fakt.
2: No, to je fakt.
1: Tak co je fakt, že každý říká, že je to fakt?
2: Ne, ale fakt je, že je to lež.
0: No a na pospas týhletý ukázky tady mám jeden tip a to od Jiříka, tak Jiříku, pojď.
3: Hele, kámo, zfunel jsem jich je strašně moc, ty vole. Ale můj tip, ale asi není správný, je pošetilost mocných?
0: Bohužel, tato není. Ale musím uznat, Jiříku, že vlastně jako těch filmů s Finézem je strašně moc a je fakt jako hrozně ústý, že Finéze prostě poznáš podle dabingu od Filipovského. To je prostě tak jako signifikantní hlas, že naprosto přesně víš, kdo se za tím hlasem skrývá. Každopádně, my si jdeme pustit ukázku číslo 2, která si myslím, že už tě nasměruje úplně na 100%.
4: Mou pravou tvář nikdy nepoznáš. Svou masku nehodlám nikdy sejmout.
0: Jestli tě teďka napadá, co by to mohlo být za film, tak určitě můžeš posílat dál svoje tipy, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a uvidíme, jestli si to tady za 2,5 minutky odhalíme, anebo zůstaneme pod maskou.

0: Na Radio Spin se pomalu, ale jistě blížíme do finále dnešní poznávačky, ve který jste dneska hádali jeden film. Poměrně starší film, který je, asi už tuto chvíli můžu říct, že je z roku 1964 a myslím si, že ho zná vlastně jako naprosto každý, že to je prostě jako multigenerační, nebo taková multigenerační záležitost. Každopádně mám takový pocit, že možná na ně někdo i mohl trochu zapomenout. Každopádně my se jdeme spolu podívat na ukázky, které tady proběhly, konkrétně teda na tu, která tě měla nasměrovat úplně 100%.
1: Mou pravou tvář nikdy nepoznáš. Svou masku nehodlám nikdy sejmout.
0: Já si myslím, že nic víc není potřeba k tomu, aby jsme si dál pouštili mimo teda vaše tipy, které tady probíhaly celou dobu dnešní poznámečky. Tak pojďme za Lukášem.
2: Tak jedná se o Fantomase.
0: Lukáš typuje Fantomase, dál ho tady typoval třeba taky Zachy.
3: Tak dobré ráno, tak to je zaručený Fantomas. To je přece úplně jasný. Čau Zachy.
0: No Zachy, někomu to úplně jasný být třeba nemusí. Jdeme se podívat taky za Lukinem a Filipem.
4: Čau, tady je Lukin s Filipem. Si myslíme, že je to Fantomas. Tak zdar, spineři, a mějte se.
0: No a když tak koukám dál do naší mobilní apky Rádia Spin, tak mě zajímá, co typuje třeba takovej Kvasi.
5: Čau, tady Jirka. Tak to je jasný Fantomas.
0: Taky Fantomas. Jdeme se podívat ještě za nějakým ženským hlasem, třeba za Michailou. Možná teda, pokud nám Michaela pošle nějakou voiceovku, ale evidentně nefunguje, tak za Anet.
6: Dobré ránko, dáme. Tak podle druhé ukázky už je to úplně, ale úplně jasný. Je to Fantomas. Zdraví Anet z Plzně, ahoj.
0: Taky zdravíme do Plzně, Anet. No a samozřejmě, že dneska to nemůže být nikdo jiný než Fantomas. No tak jo, děkuju za všechny tipy a taky hlasy do poznávačky a samozřejmě, kdo byste chtěl hádat dál, tak budete určitě moc, protože zhruba tak za 20 minut v nás budu mít taky Celebrity Voice Flip. No a krom toho samozřejmě proběhnou dneska ráno taky další hádanky, na které jste tady zvyklí, takže rozhodně doporučuji zůstat u Rádia Spin co nejdýl.

Dáváš Radio Spin s tebou dál doma, máme 18. srpna, úterý, svátek slaví Helena, tak ještě jednou přejeme všem Helenám všechno nejlepší. No a my se společně jdeme podívat ve rychlosti taky na to, co nás dneska čeká venku, abyste byli tak trošičku v obraze. Aktuálně by mělo být venku zataženo až polojasno, teploty kolem 14-15 stupňů Celsia. Odpoledne počítejte s tím, že maximálky budou mezi 18 až 20. No a po celé České republice by se měly objevovat deště a taky přáňky, takže poměrně takový jako hezký, pěkný deštivý den, ale ideální na to prostě přijít z práce, dát si čilíček, pustit si Netflix, zdřímnout si a tak dál. Každopádně, co nás čeká dál? My už se spolu za pár minut podíváme taky na jednu brigádu snu, kterou si myslím, že by chtěl asi tak jako každý z nás. Takže rozhodně doporučuji nás zůstat u Rádia Spin, protože až si poslechneš, co vlastně týpek na brigádě dělal a co se mu povedlo, tak si myslím, že budeš chtít taky začít dělat tuhle práci.

6 hodin na 24 minut, ty nám posloucháš Radio Spin s tebou dál taky domno a my se jdeme podívat na tu slibovanou brigádu snů. Tak začalo to tak, že jeden týpek kopal kanály. To je taková busy brigáda, kterou prostě jako asi třeba v 15 letech úplně dělat nechceš, ale mnohdy ti nezbývá nic moc jiného, protože třeba jako někam za pokladnu nebo do nějakého skladu tě od 18 nevemou. Každopádně, co se týče toho kopání, tak týpek prostě kopal. No a jak to tak bývá, tak když kopeš do země, tak prostě občas něco najdeš. No a tenhle ten týpek byl takový, řekněme, dítě štěstěny, protože našel v zemi zakopaný zlatý mince. On si teda nejdřív myslel, že to je něco basic, takže to prostě jako vzal, víš, a doma to zkoumal a zjistil, hele, ono je to zlato. No tak to odnes prostě prozkoumat někam na nějaký úřad a zjistilo se, že vykopal zlato v hodnotě 9 milionů euro, takže asi tak čtvrt milionu korun, což je vlastně jako docela příjemný nález, co si budem podívat, to povídat. Jediný, co by mě zajímalo, je, jestli z toho týpek nějakou tu korunu viděl, anebo jestli si to všechno hezky pěkně schrábnul stát. To se zatím nedozvíme.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak to v tuhleto chvíli vypadá na českých silnicích. Začneme v regionech, tam se totiž bourá, a to konkrétně v Plzni, v ulici Na Sudech, takže tam určitě jezdí opatrně. Jinak regiony ostatní vypadají docela čistý. Když se podíváme na dálnice, tak D7 hlásí trošičku štosovačku na příjezdu do Prahy, takže tam trošičku pozor. Pozor si dávej taky na D4 posílu na Prahu mezi Řitkou a Jílovištěm, protože tam to poskakuje kvůli práci na silnici. Když se podíváme na to, jak to vypadá aktuálně v Praze, tak jeden kryž hlásí Průmyslovka, takže tam určitě pozor. No a s lehkým zdržením počítej samozřejmě na Štěrbovský spojce, to je taková ranní klasika. Jinak Praha vypadá v tuhleto chvíli docela dost čistá, takže ještě pořád pravděpodobně dorazíš po Praze na čas. Takže kdyby cokoliv, tak dávě vědět, buď to pomocí našeho telefonního čísla 210 32 30 30 nebo pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a my si spolu za pár minut dáme Celebrity Voice Lab, tak buď dál u Rádia Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin.

0: 34 minut, ty posloucháš Radio Spin s tebou dál Domno a my se společně jdeme vrhnout na hádanku Celebrity Voice Flip. Co se týče Celebrity Voice Flipu, tak to je hádanka, kde podle zamotaného hlasu pravidelně každý všední ráno hádáš nějakou známou osobnost. To vlastně naznačuje taky název této hry Celebrity Voice Flip, že jo? Tak pojďme se na ten Celebrity Voice Flip dneska podívat. Tak jsem zvědavý, jestli někdo poznal, kdo by se za tímhletím Celebrity Voice Flipem mohl skrývat. Každopádně, jestli tě napadá, kdo by to mohl být, tak určitě posílej svoje tipy. Buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a jestli tě zatím nikdo nenapadá, tak ti můžu napovědět jednu jedinou věc, a sice to, že dneska tady jde o jednoho českého zpěváka.
1: Po několika letech se do Česka vrací Hip-Hop Cash. Radio Spin tě na tenhle legendární festák plnej hip-hopu dostane. Poslouchej Radio Spin, najdi tuhle trojici tracků

Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý

0: Radio Spin pokračujeme v hádance Celebrity Voice Flip, ve kterých hádáčkům patří dnešní zamotaný hlas. Tak pojďme si ho spolu pro tuto chvíli ještě jednou připomenout. Tak zatím jediná věc, kterou jsem ti k tomuhle tomu zamotanému hlasu napověděl, je, že dneska tady hádáš jednoho českého zpěváka, ale těch českých zpěváků je samozřejmě spoustu, takže pojďme si k němu říct nějaký podrobnosti. Co ti můžu říct je, že tenhle ten zpěvák používá pseudonym. Pod tím je vlastně jako si známý, moc lidí podle mě ani moc neví, jak se jmenuje rodným jménem, tak ti to můžu prozradit, protože jeho rodný jméno je Miroslav Slodičák. Vlastně se ve finále nedivím, že používá pseudonym, protože je to mnohem jednodušší. Každopádně má na konti několik studiových alb, má na konti dokonce i několik textů, protože je to taky velký textař, který spolupracuje s Goťákem, nebo respektive spolupracoval s Goťákem a taky se Zagorkou. No a co ti můžu ještě dál prozradit je, že třeba jako první z českých celebrit, nebo respektive z českých zpěváků by prodal Eden a potom taky nedávno Letenskou pláň. Víc si myslím, že není třeba prozrazovat, takže my si jdeme ten Celebrity Voice Clip ještě jednou pustit. No a dál je hádání samozřejmě na tobě, takže 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Posílej svoje tipy na dnešní Celebrity Voice Clip.
1: Nebo mobilní apka Rádia Spin.

0: Hodina 44 minut, za sebou máme lehkou lekci francouzštiny, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Domno a my se společně jdeme podívat na to, kdo se skrývá za dnešním celebrity voice flipem. Aspoň teda doufám, jsem zvědavý, jaký typy sem dneska ráno přišli. Každopádně my si spolu ten dnešní celebrity voice flip ještě naposledy připomeneme. Tak co se týče nápověd k tomu zamotanému hlasu, tak ty byly naprosto jednoduchý, a sice to, že dneska jste tady hádali jednoho zpěváka, který využívá pseudonym, protože jeho rodný jméno je Miroslav Slodičák, což asi nebude úplně nejvíc zapamatovatelný jméno. Každopádně, co ti můžu dál ještě připomenout, je, že tenhle ten zpěvák vyprodal nedávno letenskou pláň. Víc si myslím, že není asi třeba prozrazovat a že je naprosto jasný, kdo to je. Takže jaký tady padaly dneska ráno typy? Roman.
1: Celebrity voice flipu by mohl být nějaký ztracený hlas, třeba Marek ztracený.
0: Tak to je otázka, uvidíme, kdo by to mohl být dál za ztracený hlas. Jdeme se podívat taky za Michala.
2: To byl náš Mára ztracený.
0: Další, kdo typoval Marka ztracenýho, byla taky Martina.
3: Marek ztracený.
0: A nebo potom třeba taky mobilní apce Rádia Spin Ivošek.
4: Ahoj Dome, ahoj spineři, tak podle mě je to Mára ztracený. Hezký den, ahoj.
0: Hezký den i tobě Ivošku, no a samozřejmě, že je to dneska Marek ztracený, kdo jinej? All I do is win, win, win, no matter what. Got money on my mind. No tak jo, děkuju za všechny tipy a taky hlasy, jak do poznávačky, tak taky do Celebrity Voice Flipu. No a rozhodně vydržte dál u Rádia Spin, protože spoustu dalších her a soutěží tady dneska ráno máme ještě před sebou, tak stay tuned, s tebou jedom.
5: Prázdninový Spin ráno. Každý všední den od 6 do 9. Na Rádiu Spin.

0: 6 hodin 48 minut, ty nám posloucháš Radio Spin s tebou ideál taky dom. No a jenom ti chci připomenout jednu důležitou věc, a sice to, že včera jsme tady měli jako hosta, nebo respektive na návštěvě jsme tady měli včera našeho Jirku, který moderuje hitparádu Spin Fresh a představil nám novinky, které se tam minulý týden objevily. Tak jedna z novinek je Tlustý Karel a jeho track Nová doba, no a potom taky Sara Dekas a její track V mojich snoch. Ale už jsme nestihli rozebrat, jaký tracky minulý týden tu hitparádu Spin Fresh vyhráli. Tak pojďme si to pro tuhle tu chvíli spolu připomenout. Na třetím místě se objevil Izo a Hector a jejich track A mám rád.
1: A mám rád hotovost, když tylové teču jak sos, si myslíš, že budu končit, jsem neslyšel.
0: Stříbrnou medaile si minulý týden v hitparádě Spin Fresh Hits odnes Nicktendo a je a taky Ven a jejich QA. Ona
2: působí jak LSD, vidí do hlavy, EEG je sladká jako M&S do noci spolu.
0: No a další, kdo se tam objevil, a to tentokrát na prvním místě, tak je Praga Union a Paulí Garanci naprosto perfektním singlem, který se jmenuje Hledá se rým.
3: Hledám rým, který skoncuje s tím hledáním, někde tady musí být.
0: Já si myslím, že tyhle tři místa jsou naprosto legitimní. Každopádně, jestli chceš malinko zamíchat kartama, tak určitě navštiv webovky radiosmin.cz. Tam se najdeš záložku Spin Fresh Hits hnedka nahoře, vedle onéru a taky podcastu. No a zahlasuj, každý den máš 3 hlasy, takže rozhodně těma kartama ještě pořád zamíchat můžeš, protože ještě pořád na to máš čas, a to až do čtvrteční půlnoci.

0: 6 hodin na 54 minut, ty posloucháš Rádio Spin s tebou je dál. Dom máme dneska 18. srpna, úterý, svátek slaví Helena, tak ještě jednou přejeme všechno nejlepší všem Helenám. No a my si dáme takovej rychlej recap na konci hodinky toho, co jsme tady dneska v první společné hodince probrali. Tak my jsme si řekli o jednom blitzím expresu, který najdeš v Řecku a rozhodně tím jako nechceš jezdit. No a jsme si řekli taky, že je dost možnej, je hodně možnej teda návrat Johnnyho Deppa v rámci 6. Pirátů z Karibiku. No a taky jsme si pokecali o týpku, který prostě když kopal kanály, tak našel prostě truhu plnou zlata. Samozřejmě jsme si zahráli i naši klasiku, poznávačku a Celebrity Voice Lab. No a co tě čeká v následujících 2 hodinkách, tak to si spolu řekneme už za pár minut, takže vydrž dál u Rádia Spin. Připomínám taky, pořádně poslouchej, protože tady na Rádiu Spin celý den nebo celý tenhle ten týden, každý den hraješ o stupenky na Hibobkem, takže rozhodně doporučuji pořádně poslouchat, jestli nehrajou výherní songy. No a co se bude dál dít, tak to si řekneme za chvilku, teď koukneme na počasí. Tak co se týče počasí pro tuto chvíli, počítej s tím, že aktuálně jsou teploty zhruba tak kolem nějakých 15 stupňů Celsia, venku polojasno až zataženo a co se týče zbytku dnešního dne, tak počítej s tím, že by mělo odpoledne sprchnout, nebo spíš by mělo teda celý odpoledne pršet asi tak zhruba jako včera, jinak teploty maximálně kolem 20 stupňů Celsia. Tady je Rádio Spin a Dom.
1: Spin Radio.
2: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
3: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
2: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
3: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.
4: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že nás v dabu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v dabu kdykoliv a kdekoliv. Radio Spin jde s dabou.
5: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
6: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.

Rádio Spin Dom, 7 hodin a taky 7 minut. Máme před sebou další 2 hodinky polního Spin rána, no, úterního Spin rána už dokonce, tak tenhle ten týden docela utíká. Takže dneska jsme bez Krištofa, stejně tak jako po zbytek týdne, protože ten se vzal dovču, takže brácho, užij si ji, odpočívej, samozřejmě ti vůbec nezávidím, protože mě to čeká za týden. No a my si jdeme říct, co máme v tuto chvíli před sebou. Dneska se spolu zastavíme u seznamek, ale ještě předtím si řekneme o tom, proč se jeden týpek ztratil v horách, nebo respektive proč tam zůstal ztracený. Taky se zastavíme u sportu, kdy si řekneme, proč musel Arsenal a taky Manchester City šoupnout svůj společný zápas. No a čeká nás taky pravda nebo lež, nebo třeba hra jeden na jednoho, a nebo třeba taky úterní mashup. Takže rozhodně zůstaň dál u Rádia Spin. No a my společně pokračujeme. Tady je Rádio Spin a Dom.

0: tomu chlapovi. O žádný druh.
1: Radio Spin tě dostane na Hip Hop Camp 2026.
2: Jak asi spoustu z vás poznalo, tak tady zahráli všechny tři výherní singly, no a já nemůžu teďka udělat nic jiného, než zvednout první telefon a zeptat se, kdo tam. Dobrý ráno.
3: Zdravím, on začíná na Hip Hop Camp.
2: Bohužel, byl jsi první, brácho, takže lísky tvoje nejsou. Nevadí, jdeme se podívat dál, kdo tam. Radio Spin, dobrý ráno. Halo, kdo tam? Dobrý ráno.
4: Chci na Hip Hop Camp Spinner.
2: A bohužel byl jsi druhý, brácho, ale nevadí, třeba to vyjde příště, tak jdeme se podívat do třetice. Dobrý den, kdo tam?
4: Chci na Hip Hop Camp Spinner.
2: A mám takový pocit, že ty už si lísky vyhrál, bráško, takže takhle to nefunguje. Hele, jdeme zvednout ještě jeden telefon, kdo tam? Dobrý ráno.
5: Radek.
2: Ajajajajaj, ale Radku, takhle to nefunguje, musí říct prostě. No, na to už je pozdě, nejdřív jsi se představil, nedá se dělat nic. No tak jo, tak teď jsem zvědavej, ale opravdu zvědavej, kdo si teda odnese ty stupenky na Hip Hop Camp. Radio Spin, do tam! Evidentně nikdo, no tak jdeme ještě zvednout další telefon, ale je to napínavý, je to hodně napínavý. Radio Spin, halo.
6: Jsi na Hip Hop Camp.
2: Jo, ne. Neřek si tam poslední slovo. Bohužel, nedá se nic dělat. Hele, to je ale napínavý. Tak jdeme ještě na poslední telefon. Radio Spin, kdo tam, halo?
6: Jsi na Hip Hop Camp, Spine.
2: Jo, tady už je to správně. Ty vole, tak dneska vám to ale dalo zabrat. A mě taky. Kdo tam, teď už může říct svoje jméno?
6: Jirka, u telefonu.
2: Ahoj. Jirko, čau, ahoj. Hele, tak koho vemeš na Hip Hop Camp?
6: Ale s příkladním půjdem.
2: No tak hele, to je naprostý ideál, ale... Tak jo, hele, tak si určitě užij Hip Hop Camp. Vydrž mě na drátě a my si řekneme, kam ti stupenky pošlem. Tak gratuluju, Jirko.
6: Díky moc.

Radio Spin Dome, 7 hodin a taky 18 minut. Máme úterý, 18. srpen, svátek slaví Helena. No a dneska už jsme rozdali jedny stupenky na Hibopkem, tak poslouchej určitě dál Radio Spin, protože se může úplně v klidu stát, že zase zahrajou tři výherní songy a třeba si odneseš ty svoje stupenky. No a my se společně jdeme podívat na další dnešní zprávy. Zastavíme se teďka u jednoho týpka, který se ztratil v horách. Což je taková jako běžná věc, když se ztratíš, nebo co uděláš jako takovou běžnou věc, když se ztratíš. No zavoláš mámě. Ne, to úplně ne, že jo. Ani nezavoláš tátovi, protože ani ten by ti možná nedokázal pomoct. Prostě cinkneš na záchranné služby, že jo. Jenže tenhle ten týpek to měl trošičku jinak. No, oni prostě někde v táboře zjistili, že se nevrátil, takže ty záchranné služby volali tentokrát jemu. Jenže to byl zrovna týpek, který ke svý smůle prostě nebral cizí telefonní čísla. To si myslím, že určitě znáš, prostě jako i ten strach z toho, kdo tam bude, jestli tam bude nějaký podvodník, nebo jestli tam bude prostě jako banka a tak dále, takže nechceš brát cizí telefonní číslo. No a nakonec to dopadlo tak, že týpek chodil celou noc po různých stezkách, na který narazil, až nakonec našel svý auto a našel se ve finále sám. Evidentně to byl týpek, který prostě je z generace Z, a taky nebere cizí čísla.

A hezký dobrý ráno všem ještě jednou u rádia Spin. My pokračujeme společně ve Spin ránu. No a dneska tady společně budeme rozebírat jednu důležitou věc, a sice to, jestli jste single nebo nejste single. A konkrétně, jak to řešíte, protože ve chvíli, kdy jste single, nebo respektive kdy nejste single, tak pravděpodobně řešíte seznamky. No a co se týče seznamek pro tuhletu chvíle, tak určitě znáte Tinder, to si myslím, že je taková jako nejčastější seznamka. No a pokud neznáte Tinder, tak znáte třeba Bumble. No a právě takový Bumble, tak ten mění pravidla hry, protože doteďka na Bumble to bylo tak, že vlastně když jste se mačli, tak jako první musela napsat holka. Což je docela zajímavý, co si budem povídat, jakože není to úplně obvyklá věc, že by holka napsala jako první, ale děje se to. No ale teďka po té aktualizaci už může napsat první jako týpek. No a já jsem si říkal, že bychom se dneska mohli zastavit u těch úplně prvních zpráv na seznance, protože co si budeme povídat, ty jsou občas takový jako zvláštní. No a mě by zajímalo, jakou první zprávu nebo jakou nejhorší první zprávu prostě můžete napsat. Ať už holce, anebo holky, pokud posloucháte Radio Spin, já věřím tomu, že Radio Spin poslouchají samozřejmě i holky, tak můžete napsat, jaká úplně nejdebilnější zpráva vám zatím od týpka na seznamce přišla. Takže určitě dávejte vědět na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Radio Spin. Takže boys, vy posílejte, jakou nejhorší zprávu holce můžete napsat, a holky, vy zase posílejte, jaká nejhorší zpráva přišla konkrétně vám.

Rádio Spin Dom, máme 7 hodin a taky 27 minut, no a my pokračujeme ve Spin Ránu, ve kterém jsme pár minut zpátky otevřeli jedno téma, a sice to, jaká je nejhorší zpráva, kterou můžeš poslat na seznamce, a nebo naopak, jaká nejhorší zpráva ti může přijít. Zatím musím říct, že moc dílný úplně nejste, ale dobře. Nechtěl jsem to dělat, ale musím to udělat, já se musím přiznat, protože já jsem jednou takovou jako fakt debilní zprávu poslal. Já jsem kdysi na netu viděl takový triček, že prostě frajer poslal holce emotikonu psa, potom napsal, hej, Rexy, pojď sem, kam jdeš, neotravuj. No a frajerka na to napsala, že prostě jako je, to je roztomilý prostě, a jakože jo, jasně, Rexík je v pohodě a tak. Tak já jsem to okopčil. Prostě jsem takhle na Tinderu jedný typce, poslal emotikonu pejska, říkám, Rexy, kam jdeš, co děláš, pojď sem zpátky, neotravuj tady slečnu, víš co, a to říkám, slečno, omlouvám se, on je prostě neplecha. A frajerka mi poslala zpátky screenshot přesně toho, co jsem viděl na tom netu, a říká, velice originální. Říkám, no, tak tady už asi pšenka úplně nepakujete. No ale zajímalo by mě, jakou první zprávu si poslal kdy na Tinderu ty. Takže 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Dávě vidět, jakou nejhorší zprávu na Tinderu můžeš poslat na roznícení konverzace.

0: Jaká je nejhorší zpráva, nebo respektive jaká je nejhorší první zpráva, kterou můžeš popsat na Seznamce, nebo která ti může na Seznamce přijít? To je téma dnešního Spinrána, tak jsem zvědavý, co vymyslíte a co vymýšlíte. Každopádně já jsem ještě v mezičase napsal tuhletu otázku taky do AIčka. A co mi Gemini vyplivnul, tak je docela zajímavá věc, nebo respektive teda takhle, několik zajímavých věcí. Jedna z nich je třeba, rozhodl jsem se ti napsat, protože moje maminka říkala, že by se ke mně hodila. To mi přijde jako fakt jako naprosto crazy a myslím si, že tohle to snad nikdo ani není schopný napsat. Další týpek napsal, má štěstí, normálně píšu jenom holkám s lepší postavou. Tady si myslím, že to je jako absolutně na blokaci. No a poslední, co tady třeba AIčko vyplivlo, je, že ahoj, ta modrá mikina z fotky v té kavárně v Karlíně ti moc sluší. Víš, že od tam tu bydlíš jenom 8 minut chůze a právě sedím v autě naproti tvýmu vchodu, jakože tohle to už je spíš jako hodně děsivý. No a mě zajímá, jestli nějaká takováhle podobná zpráva přišla tobě, nebo jestli třeba jsi ten typ, který nějakou takovouhle blbou zprávu napsal, takže určitě rád bych dál vidět. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak to aktuálně vypadá na českých silnicích. Co se týče regionu, tak tam žádný velký špatný nevidím. Když se kouknu na dálnice, tak ani tady žádný velký špatný v tuhle chvíli nevidím. Maximálně tak si trošičku postojíš na D7 na příjezdu do Prahy, ale nic hroznýho to úplně není. No a když se podívám na Prahu jako takovou, tak tady počítej s tím, že si postojíš klasicky na pražském okruhu mezi Chrášťanama a Barandňákem kvůli práci na silnici. Další zdržení nabereš tuhle chvíli taky na Štěrbovský spojce na směr centrum, stejně tak potom taky na Barandňáku a v Dobříský. A dál poskakuješ taky v Holešovičkách a tam docela dost, takže i tam počítej s nějakýma těma minutkama navíc. Jinak co se týče krešů v Praze, tak aktuálně se bourá v ulici Pod Táborem a potom taky v ulici Bubenská, takže tam určitě opatrně. Každopádně, kdyby cokoliv, tak dávej vědět, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Old school, new school, underground. To je Anička Oravcová a Street Cypher. Deska týdne, listování rapem a každý týden DJskej set. Street Cypher na Rádiu Spin. Každý úterý od 8 večer.
2: Pusa něco jiného, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: zranění je i vaše. Pocem, hele,
1: jaká byla tvoje první brigáda? To je věc, kterou jsme začali řešit pár minut zpátky. No a docela si začali vzpomínat na ty vaše první brigádky, tak začneme dneska ráno u Rudy.
2: Ale moje úplně první brigáda, což byla pohoda, tak bylo mít jakoby normálně skel na autech na benzínce.
1: Kolik ti to hodilo?
2: Hele, byli jsme tam většinou ve dvou, ve třech a tak jako za celý ten den třeba v té době, dejme tomu 1200, 1500.
1: To mi přijde docela super, jako 12, 15 pro kluka, který mu mohlo být třeba jako 11, 12, tak to si myslím, že je super. Každopádně si říkám, že tohle je zrovna brigáda, která už tak jako vymizela, protože přece jenom každý si radši zaplatí myčku prostě za ty 2 kila, že jo, nebo prostě si každý zapne stěrače, ale tak jak prostě si to udělá tak nějak jako sám. Ale pamatuju si, že jsem viděl jsem taky týpka, který takhle běhal s jedním stěračem a taky slahví prostě jako s čističem na okna po magistrále a vždycky, když tam zastavili auta, tak prostě obíhal ty auta a snažil se si tam taky nějakou kachnu vydělat, ale nikdo mu to bookingo neotevřel. Klasika.

0: Dáváš Rádio Spin s tebou ideál taky domy, spolu pokračujeme ve Spin ránu, máme 7 hodin a taky 48 minut k tomu. No a dneska tady řešíme první brigády a vlastně musím říct, že těch brigád jste měli docela dost, tak měli jsme tady Rudu pár minut zpátky, teď se jdeme podívat s Michaelem.
1: Tak dobré ráno, tady Michal, tak těm brigádám. Nebyla to moje úplně první brigáda, ale vlastně asi ve 13 letech jsem si zlámal skejta, desku. No a naši, abych si na to viděl, tak chtěli načít plot s obou dvou stran, možná i dvakrát, ten plot měl snad 50 metrů. Tak jsem ho snad půl měsíce natíral, abych si pak mohl teda koupit desku, kterou jsem vlastně během dalšího měsíce dokonce prázdně znovu zlámal.
0: Takže taková trošičku kontraproduktivní práce, co si budem povídat, ale hele, vydělal jsi na skate, vydělal. Jak se s tomu potom choval, tak to už bylo čistě jenom na tobě, ale my se jdeme podívat taky s Jirkou.
2: Dobré ráno všem, takže k těm brigádám. Moje první nebo jedna z první brigád byla v 16 a makal jsem Sony ve skladu vlastně na ručním, kde se balily CDčka a tyhle ty blbosti. Mám o tom tu takovou jednu zajímavou story. Ano, to celý bylo jakoby takový dlouhý stůl, nacvakávali se CDčka, posílal se to dál, totální robotina. No ale pak mě tam poslali na stroje, kde se prostě balila pornografie a dnes jim došlo, že mě vlastně 16, než mě by to vůbec vlastně neměl balit, ale bylo to celý německý, nebylo co koukat.
0: To chápu, ale na druhou stranu, stejně tak jako ten týpek, o kterém jsem mluvil, co kopal kanály a našel zlato, tak i ty, Jirko, si našel takový, dá se říct, trošičku zlato.

0: Spin ráno. Mashup.
1: Čas letí jako voda, tak nechme brigády teďka chvilinku bejt. Máme 7 hodin a taky 52 minut. K tomu to znamená, že je čas na to dát si dnešní mashup. No a já jsem zvědavej, jestli se dneska pochlapíte a dáte dohromady všechny 4 věci, které v něm jsou. Včera jsme tady měli jeden čistě rapovej mashup, tam jsme zvládli na dohromady 2/3. Dneska by to chtělo trošičku zamakat a dát dohromady kompletku. Tak jsem zvědavej, jestli poznáte, co se v tom dnešním mashupu bude skrývat. Jdeme na to.
2: Prosím, postarejte se o Kelvina.
1: Já si myslím, že lehčí už to být nemůže, jenom dávejte pozor. Někde v pozadí, v tom všem, co znáte podle mě moc a moc dobře, je jedna věc, která tam tak jako trošičku probublává a musíte poslouchat pozorně, abyste ji v tom našli. Dáme si to ještě jednou.
2: Do naší host. Prosím, postarejte se o Kelvina.
1: No a ty víš, co dělat dál.
0: Poznal jsi trojici tracků?
3: Pošli nám voicovku přes apku Rádia Spin.
0: Nebo volej 210 32 30 30. Právě teď.

0: Spin ráno. Mashup.
1: Pár minut zpátky jsme tady na rádiu Spin otevřeli dnešní mashup, no a vypadá to, že zatím víte, co by tam mohlo být, tak si ho pojďme ještě pro tuhle tu chvíli spolu připomenout.
2: Do našího... Prosím, postarejte se o Kelvina.
1: Já si myslím, že jsou tam věci, které budete znát úplně nejlíp ze všech, tak se jdeme podívat na to, jaký typy tady dneska jsou a začínáme spolu u Jirky.
3: Hele, podle mě teda je tam 100% český sitcom alias Hospoda a druhý si myslím, že jsem tam slyšel Sám doma.
1: Tak, Hospoda tam, Jiříčku, dneska ráno je určitě. Ta tam přímo řve z dnešního mashupu, no ale bohužel Sám doma tam dneska ráno není. Tak, jdeme se podívat na další tip, který máme v mobilní apce Rádia Spin.
4: Čau, Dome, ale v mashupu slyšel jsem Hospodu a Pěti hejzlíka.
1: Tak, dále. Míro, Hospodu víme, že tam je a Pěti hejzlík je tam taky.
2: Prosím, postarejte se o Kelvina, my si ho nehat nemůžem. Chudá, rodiče jsou retardovaný.
1: Tak, co máme dál v dnešním mashupu, to je dál na tobě, takže 210, 32, 30, 30, mobilní aplikace Rádia Spin.
2: Do naší host. Prosím, postarejte se o Kelvina.

0: No aby toho nebylo úplně málo, tak se jdeme podívat taky na to, co nás během dneška čeká venku. Aktuálně by tam mělo být zhruba tak 15 stupňů Celsia po celé České republice. Mělo by být polojasno až zataženo, místama by taky mělo pršet, a to konkrétně v Plzni, Budějcích, Liberci anebo třeba taky v Ostravě. Co se týče zbytku dnešního dne, tak počítej s tím, že teploty stoupnou, a to zhruba tak ke 20. No a pršet by mělo po celé České republice mimo Brno a Ostravu. Tam se to tak jako trošičku prohodí, ale vypadá to, že by to mělo dojít víceméně ke všem. Spin Radio.
1: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.
2: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
3: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
2: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
3: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
4: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

bys byl punker. Yes. Moje jméno je Smack. Vítám se, vo mě říkají, že beru drogy, přitom mě vůbec neznají. Nevědí, jaký jsem, nevědí, jaký je můj vztah k muzice. Můj vztah k muzice je velice vřelý, ok? Velmi. Já miluju muziku, miluju. Ok. Proto tancuju, když jsem v klubu.

0: Teda posloucháš Radio Spin s tebou Jirel, taky dom. Dneska máme úterý 18. srpen, svátek slaví Helena, tak ještě jednou všem Helenám přejeme všechno nejlepší. No a my se spolu jdeme podívat ještě na chvilinku za dnešním tématem, kterým byly vaše první brigády. No a bylo jich docela dost. Já si nepamatuju, u koho přesně jsme skončili, doufám, že to byl Jirka, který dělal s CDčkama, tak my se jdeme podívat na dalšího Jirku.
1: Zdar, Jirka, hele, moje první brigáda, ve 14,5 jsem lítal po stavbách. Natáhl jsem 40-kilový pytle, nevím, s čím to bylo, s pískem, s cementem nebo s čím. A až jako hodně náročný. A dnešní mladý neumí prostě makat, no. Jednoduchý, neví, co to je prostě práce, myslí si, že jim peníze padnou do klína.
0: A tak Jirko, přece jsi taky jako malej musel myslet, že ti peníze spadnou rovnou o klína. Hele, tohle to přesně o tobě určitě říkala, nebo o vás říkala i třeba vaše babička, nebo vaše babičky. Jdeme za Romanem.
2: Krásné ráno, Dome Spinneři, tady Roman. Tak hele, k brigádám. Já jsem teďka zrovna vyhodil dceru na brigádu, co šla dělat, a vzpomněl jsem si, jak jsme s kámošem jezdili do pekárny na chleba, na Simpsonovi ráno, na 5. hodinu, to bylo úplně pekelný, jako bylo to super, jeden z nás vždycky chytal chleby do ošatek, druhý vyndával z pece, ale tam byly úplně děravý rukavice, tak to bylo fakt pekelný. No nicméně, já jsem potom asi měsíc nemohl cítit ani chleba, protože jsem byl napečený, tak jsem jedl jenom rohlíky, ale bylo to super.
0: To věřím, Romane, ale musím říct, že jak se o tom mluvil, o té pekárně, jak to tam jako probíhalo, tak mi úplně teďka nosem projela taková ta vůně čerstvě napečeného chleba. Musím říct, že jsem ti i chvilku záviděl. Teda v případě, že bys měl u toho navlečený rukavice. Petr?
3: My jsme si udělali firmu na nákupy, chodili jsme tam lidem na nákupy, chodili jsme na zvonky, jestli někdo nepotřebuje nákup, a to sypalo.
0: Tak tohle to musím říct, že zase docela originální brigáda, ale co musím říct je, takže samozřejmě se i našel někdo, kdo se snažil tak trošičku podělat systém, no a ten někdo nemůže být nikdo jiný než Pajky.
4: Ještě o to, že já už jsem od 13 jel big business, takže jsem roznášel letáky tady pokladně, jo. A měl jsem jich tolik, že prostě se mi nechtělo to občas roznášet, no tak se to roztrhalo a dalo se to do výkupu.
0: Vlastně Pajky, ale musím říct, že jak tě znám, tak bych asi ve finále nic jiného z tvojí brigády nečekal, ty vole.
5: Milujou mě nenavidět, mám 200 poloh, tu co mám rád, nechtěj slyšet.

8 hodin na 14 minut, dál posloucháš Rádio Spinno a já jsem tak zhruba před hodinkou sliboval, že zamíříme taky do světa sportu. Tak mám tady jednu takovou sportovní zprávu, protože ve Wembley se měl odehrát fotbalový zápas po pohár Charity mezi Manchesterem City a taky Arsenalem. Jenže se stala taková docela zajímavá věc, protože tenhle ten zápas se musel přesunout. No a přesunul se vlastně jako na jiný stadion. Konkrétně se teda odehrál ve Walesu. No a proč se to stalo? Tak stalo se to vlastně z jednoho jediného důvodu, a sice to, že v tom Wembley měl koncert Weekend. A takový koncert na stadionu je samozřejmě taky důležitý, co si budeme povídat. Každopádně zápas dopad 3-0 pro Arsenal, takže i tam byla pořádná party. Potom teda aspoň po tom zápase. Nicméně, jestli chci sledovat další fotbalové zápasy, nebo třeba taky zahraniční, naše zápasy, hokej, florbal, volejbal a kdo ví, co všechno je vlastně ještě za sporty, tak mám pro tebe jednu takovou novinku, protože včera se ofiko spustil nový kanál Prima Sport, kde nejenom, že najdeš utkání nebo různý utkání, zápasy a tak, ale taky debaty k ním, různý sportovní novinky a vlastně spoustu dalších věcí kolem sportu, který chceš vědět. Takže rozhodně čekni Primo Sport.

0: Hezky dobrý den všem u Rádia Spin. Máme 8 hodin a taky 19 minut k tomu. No a před sebou máme další restí, který nám tady zbývá dát dohromady, a to je Pravda nebo lež.
1: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
0: Což znamená jednu důležitou věc, a sice to, že potřebuju teďka jednoho z vás, kdo mi cinkne na 210 32 30 30, no a na tomhle tom čísle si se mnou Pravdu nebo lež zahraje. Můžu vám dopředu prozradit jedno téma, a to tím je skupina Kabát. Takže kdo se třeba trošičku i vyznáte ve skupině Kabáti, tak můžete klidně hnedka teďka cinknout. Startujeme za 4 minutky.

0: Radio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: 8:23 nám posloucháš Radio Spin s tvojí dál. Domno a právě v tuhletu chvíli startuje hra Pravda nebo lež, ve který pravidelně dostáváš ode mě různý pravdy nebo lži. No a co se mi stalo? Samozřejmě jsem měl na drátě Martina, no a Martin prostě buď to vyjel někam do tunelu, nebo to prostě položil. Prostě mám tady teďka volnou linku 210 32 30 30, takže potřebuju teďka jednoho z vás, kdo mě tak trošičku vytáhne ten spaty a cinkne na 210 32 30 30 a zahraje se se mnou Pravdu nebo lež, protože hele, říkal jsem vám pár minut zpátky naše téma a tím je skupina Kabát. Tak jsem zvědavý, jestli se tady někdo dneska v té skupině Kabát vyzná a někdo se mi dovolal. Kdo tam, dobrý ráno?
2: Hezký ráno, jdeme tady Roman, ahoj.
1: Čau Romane, tak jak jsi na tom s Kabátama?
2: A tak než jsem začal poslouchat víc hip-hop a spin, tak jsem občas poslouchal i Kabáty, byl jsem i na jejich koncertě, takže možná, že nejsem úplně marnej, ale pokud tam budou nějaký špeky, tak uvidíme.
1: No tak jsem na to zvědavej. Tak já si myslím, že můžeme jít rovnou na první otázku, jestli seš ready.
2: Jasný, jdeme na to.
1: Tak jo, tak otázka číslo 1. Kabáti nás reprezentovali v soutěži Eurovize a skončili poslední.
2: Počkej. V Eurovizi určitě byli, ale jestli náhodou byli poslední, předposlední, 18. 19. to fakt nevím. Takže dám odpověď, že to je pravda, protože v Eurovizi určitě byli s Malou dámou.
1: OK, tak označujeme otázku, odpověď pravda. Já už mám dneska odkecáno hrozně. Romane, je to pravda.
2: Super,
1: skončili 28 z 28. Tak, otázka číslo 2. Debutová deska skupiny Kabát vyšla v roce 1991.
2: Ty jo, děvky ty to znají, ale já myslím, že jo.
1: Myslíš, že by Kabáti měli až takovouhle historii, jo?
2: Jo, ultra. 91 nebo 93, teď bych fakt kecal, ale skvěle, dej mi pravdu, jo. Okay, tak to bude aspoň napínavější.
1: Dáváme pravdičku. A je to přesně taky to pravda. Bylo to v roce 91.
2: Super.
1: Tak, poslední otázka. Frontmanem skupiny Kabát je od roku 2024 Vojta Dyk?
2: Ne, ty vole. Vůbec, ne, léž, nevlázni. Doufám, že tě vyposlouchá Vojta, ty vole.
1: Ale tak tady
2: není o čem.
1: Tady není o čem. No tak jo, Romane, hele, měj se hezky, muziku, zahraj krásný ráno, čus.
2: Díky, krásný.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak to aktuálně vypadá a v regionech, tam se bourá, a to konkrétně v Brně v ulici Podkaštany nebo respektive na Kruháči kolem ulice Dobrovský nebo zastávky Dobrovského, takže tam určitě dávej pozor. Jinak ostatní regiony vypadají aktuálně docela dobře. Co se týče dálnic aktuálně, tak D1 poskakuje na příjezdu do Brna, stejně tak D2 poskakuje na příjezdu do Brna. Jinak co se týče zbytku dálnic, tak to nevypadá zase tak úplně špatně. Nějakou tu minutku navíc nebereš ještě po D7 při příjezdu do Prahy, ale není to úplně nic hroznýho. No a když se podíváme na to, jak to vypadá v Praze aktuálně, tak poskakuje pražský okruh mezi Chrášťanama a Barandovem, taková ranní klasika. Další ranní klasika je taky poskakující Štěrbolská spojka, potom taky Barandák. Nějaký to zdržení nabereš určitě i v Olešovičkách, na Povltavský a na Magistrále. No a pozor si dávej taky na kreše, konkrétně teda na jeden kreš, který mi tady Google Mapy hlásej, a to konkrétně v ulici Davídkova, takže tam určitě opatrně. Každopádně, kdyby si věděl o čemkoliv dalším, tak dávej vědět, buď to pomocí našeho telefonního čísla 210 32 30 30, nebo pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin, nejvíc repu v republice.

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Rádiu Spin.
1: Tenhle týden tady na Rádiu Spin máme trénovací hru jeden na jednoho. To znamená, že si jen tak můžeš zavolat a zahrát si jeden na jednoho proti někomu, kdo bude hrát proti tobě. No a potrénujete třeba na další týdny, kdy tady pro vás budeme něco za odměnu mít. Takže 210, 32, 30, 30, pojď si zahrát hru jeden na jednoho a potrénovat si nějaký svoje znalosti, které tady třeba v budoucnu můžeš využít, nebo respektive určitě tady v budoucnu budeš moc využít, protože občas se může stát, že se třeba nějaká otázka časem objeví znova. Hele, víme, jak to je.

0: máš nebo česti.
1: To je život, ty vole. No tak jo, tak my se jdeme teda přesunout ke hře jeden na jednoho, dneska opět na téma fyzika. Jenom připomínám, že abyste mohli odpovědět a nepřehráli bod na druhou stranu, tak musíte nejdřív zařvat svoje jméno a nechat se vyvolat. Všechno jasný?
2: Jasný.
1: Výborně, tak jdeme na otázku číslo jedna. Co se stane, když k sobě dáme stejný póly magnetů?
2: Michal.
1: Michal byl o chvilinku rychlejší, Michale.
2: Odpuděj se.
1: Odpuděj se. Asi si jistý, jestli se nepřitáhnou, když jsou stejný.
2: Asi ne, vždycky jsou samý.
1: Ok, odpuděj se, je správně samozřejmě. Otázka číslo dvě. Jak se jmenuje přístroj, kterým měříme teplotu tělesa?
0: Pajky.
1: Pajky.
0: Teploměr.
1: Teploměr je správně. Tak a poslední otázka, teď přemýšlím, mu to těžší nebo to lehčí? No dobře. Jakým směrem působí gravitační síla Země?
2: Michal.
1: Michale?
2: Asi přitahuje, takže k sobě.
1: Takže kam by si nakreslil šipku, kdyby si měl tu sílu znázornit?
2: Dolů.
1: Dolů je správně, je to tak. Takže Michale, dneska je to vin pro tebe?
2: Je.
1: Takže si potrénoval docela slušně a vlastně i pajky potrénoval docela slušně, protože to je dneska bez ostudy, ale pajky chce to cinknout třeba i zítra, jestli to náhodou třeba zítra nedopadne líp.
2: Zavolej zítra pajky, vyzývám tě znova.
1: Ok, tak se zítra slyšíme zase. Tak jo, hele, díky za hru, mějte se hezky, čus.
2: Díky, čau.

0: Spin ráno. Meša.
1: 8 hodin a 45 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s tobou je dál taky ještě domno a my máme před sebou už jenom poslední rest a to

0: odhalit to, co je v dnešním mashupu. Tak pojďme si ten mashup ještě po tuto chvíli připomenout.
1: Do našího... Prosím, postarejte se o Kelvina.
0: Já si myslím, že dneska je to naprosto jednoduchý mashup, i když je tam jedna taková věc, která se tam tak jako trošičku skrývá v pozadí, občas probublá ven, ale zatím mám takový pocit, že ji tady nikdo neobjevil. Tak pojďme se podívat na to, co je zatím odhalený. Jerry.
2: V raném mashupu si myslím, že tam je teda hospoda, Pidi Hajzlík a Rick and Morty.
0: Hospoda, Pidi Hajzlík a Rick and Morty. Rick and Morty, ho jsem tady slyšel dneska ráno taky od Samuela.
3: Čau, tady Samuel, ale mashupu jako poslední je znělka od Rick and Morty, můj oblíbený seriál.
0: No tak jo, ale tak jestli je to tvůj oblíbený seriál, tak to 100% poznat musíš. Takže Ricka a Mortyho máme, máme taky hospodu. A máme taky Pidi Hajzlíka.
1: Prosím, postarejte se o Kelvina. My si ho nehat nemůžem. Chudá, rodiče jsou retardovaní.
0: No a co je ta poslední věc, tak to můžeš hádat v následujících minutách. Takže 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Posílej dál svoje tipy na to, co je v dnešním mashupu.
1: Prosím, postarejte se o Kelvina.
0: Možná by ti ještě v neposlední řadě mohl pomoct náš milovaný tichý poslech. Třeba si z toho něco dostaneme.
1: Prosím, postarejte se.
0: Je to sice trošičku těžší, ale věřím tomu, že to zvládnete.
4: Poznal jsi trojici tracků?
5: Pošli nám voicovku přes apku Rádia Spin.
4: Nebo volej 210 32 30 30. Právě teď.
6: Hey yo, Jace.
7: Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
6: Say something to her. Holla at her.
7: I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt.
6: Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Spin ráno. Mashup.
1: Dáváš Radio Spin s tebou je dál domno a my se jdeme podívat na to, co se teda odehrálo v dnešním mashupu, ale zatím teda musím říct, že ta poslední věc tam ještě trošičku naprojela, ale třeba vám s ní pomůže Vicky, která už je tady se mnou. Vicky, čus!
2: Čau!
1: Čau Vicky, ale ty jsi ještě dnešní mashup neslyšela.
2: Neslyšela?
1: Já si myslím, že budeš mít 100% radost.
2: Tak jo,
1: tak pojďme
2: pojď.
1: Na něj.
3: Do našího... Prosím, postarejte se o Kelvina.
2: Prosím, postarejte se o Kelvina. O Kelvina místo jako o Kevina? Ze no. Sám doma? Postarejte se
1: jako
2: o Kelvina
1: doma.
2: Zvyše. Hele, dobře, první, co jsem slyšela, to je Rick a Morty. To je úvodníka.
1: Ano, co tam máme dál?
2: Potom tam byla nějaká hospoda.
1: Jo!
2: Jo!
1: No tak nám zbývají ještě dvě věci, Vicky.
2: Dvě?
1: Chceš to posílat ještě jednou, viď?
2: Ještě jednou, pojď.
3: Do našího... Prosím, postarejte se o Kelvina.
2: Já jsem slyšela Interstellar.
1: Hezky pěkně!
2: Protože to...
1: A to je přesně ta věc, která Spinnerům chyběla.
2: To mě dojímá, fakt!
1: No, miluju.
2: Tyjo, mě se u toho chce plakat, hej, promiň, mě už zase jdou slzy do očí.
1: Ne, v pohodě, emoce jsou v rádiu důležitý, říkal Román, hele, tak jedna slzička od Vicky, no a my si dáme rád jednoho pohodí,

0: Úterý 18. srpna svátek slaví Helena, tak Vicky, popřeji všem Helenkám všechno nejlepší.
1: Helčo, i ty jedna.
0: I ty jedna, všechno nejlepší.
1: Všechno nejkrásnější.
0: Tak
1: ne,
0: jo.
1: Pro, to je moje babička.
0: Nekecej.
1: To jmenuje Helena.
0: I ty jedna babičko, Vicky. No tak jo, tak my se jdeme pomalinku ale jistě přesunout do dnešního komunikátoru. Tak Vicky, co vás dneska ráno v komunikátoru čeká?
1: Co nás dneska čeká a nemine? Hele, máme tady jednu velkou oslavu. Protože Čechům se evidentně daří v jojování.
0: Nechce jojování.
1: Jojo, no jako s jojem, jak si hraješ.
0: Jo,
1: prostě.
0: Jako klasický basic jojo.
1: Jo, no jako s jojem. No a ty jsi někdy hrál s jojem?
0: No jako jenom tak jako nahoru dolů klasicky, jakože nic víc jsem s tím
1: nevím.
0: Takže
1: žádný tričky.
0: Ne, já měl flavrstick.
1: Jo!
0: A to byl teda jako hrozný banger, to jsem úplně miloval, než jim přestali lepit ty tyčinky a on byl docela drahý, on stál asi 5 kilo, takže se mi do toho nechtělo úplně jako v mých 13-14 letech investovat dál.
1: No a hlavně
0: a
1: jako
0: už vůbec ne.
1: 500 tou dobou tehdy, když jsi byl mlád, tak to bylo hodně.
0: Hele, zase tak starý úplně nejsem, Vicky, jako ty, to jsi dovolila hodně teďka. Vicky, venku, Vicky.
1: Krásně, hele, mám jenom košily, vidíš to.
0: Vidím to, takže je tam docela teplo vlastně.
1: Jo? Je to v pohodě.
0: Je to v pohodě.
1: Já
0: v pohodě,
1: třeba typuju, já cítím nějakých 20 stupňů Celzia.
0: 20 stupňů Celzia, já si myslím, že tam dokonce i být může, ale to bude dnešní maximálka, protože u toho se dneska teploty zaseknou a měl by pršet.
1: Oh,
0: takže
1: no.
0: Ještě, že budeme mít večer ve Hvězdě hezky pěkně střechu.
1: Juch! Normálně já jsem fakt jakoby úplně jsem včera mě chytla taková ta bouřka obrovská.
0: Mě taky.
1: A musela jsem čekat normálně půl hodiny u obchoďáku. Neměla jsem deštník, nebyla jsem na to připravena. Vážně, včera jsem celý den hlásila, odpoledne bude pršet, prší, prší, jen se leje. A pak jsem zmokla, jak slepice.
0: Já taky, ale já jsem si ten deštník nevzal záměrně, protože já to úplně nesnáším. Já si pak přijdu jak 15-letá holka s tím.
1: S deštníkem? A tak si vem pláštěnku, pončo.
0: No, to ještě lepší.
1: Jako pořádný horál.
0: No, nebo holinky. No tak jo, užívejte zbytek úterý a my se slyšíme zase zítra ráno tady na Rádiu Spin. Mějte se krásně a pozdravujte ještě ode mě Vicky potom. A Jiříka a Máru. Tak čus. Spin Radio.
2: Rádio Spin vítá

ještě jednou od Majku tě zdraví Vicky. Už máme úterý 18. srpna, no a svátek má dneska, jak už jsi slyšel před chvilkou, Helena, Helenka. Takže Helčo, všechno nejkrásnější k svátku. No a pokud nás teď posloucháš tady, naše rádio spine, tak rozhodně neváhej a zavolej si taky o svoji písničku. No a já už jdu teďko na bonžurku s Vicky. Hele, já jsem se dneska ráno prostě probudila, přetočila jsem se na druhý bok a chtěla ho pohladit a úplně umačkat láskou. Takže se stále zavřenýma očima jsem natáhla ruku, hrábla jsem a hrábla jsem do prázdna. Jo, tak jsem protřela oko, koukám, no a on tam nebyl. Jako, nebudu lhát, byla jsem trochu zklamaná. Ach jo, protože se mi zdál sen, že jsem si pořídila psa. No a tak jsem chtěla toho svého velkého bílého hafana poňňat, až na to, že žádnýho nemám. Takže nic, no. Tak znáš taky takový ty fakt jako živý sny. Já si prostě byla jistá, že ho mám. Fakt jsem se probudila a byla jsem jako ňu. No a dokonce jsem si pak googlila, co to bylo za rasu, protože jsem ho měla úplně před očima. A teď se podrž, byl to samojed. Tomu se prý přezdívá usměvavý pes, no a ve snu jsme byli fakt na stejný vlně, no a věřím, že i v reálu bychom si jako broukali, jo. Takže popravdě přiznám se, že jsem nevěděla, že takový plemeno vůbec existuje, ale mega ho teď chci a nevadí mi, že je bílej, jo, což znamená, že by byl furt zadělaný. Prostě mě je to jedno, mě v tom snu dělal takovou velkou radost. Tak, no tak to, abych zase začala si chodit venči do útulku, že jo, abych si uvědomila, že psa teď teda opravdu nechci, tak já nevím, no, tak tenhle týden zajdu asi hned dvakrát, hele, pro jistotu. No a tím ti rozhodně připomínám, že nám samozřejmě začíná komunikátor, což znamená, že budu pouštět tracky podle tebe, takže si rozhodně nech zahrát právě svoji pecku k tomuhle úternímu ránu. No a já jsem si řekla, čím jiným začít, než ty jsi kdo? Pes. Radio Spin.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou a hned první track na přání, který patří Johnnymu. Tak co to bude?
2: Ahoj Vicky, prosím tě, mohla by si mi tam zahrát něco od Resta, třeba něco ve smyslu třeba Vona, ale a bude to pro tebe do studia, klasicky. A pro všechny spiňáky a spinéři, kteří jsou momentálně za volantem a jsou v práci samozřejmě.
1: Díky, díky, Johnny. Musím říct, že Resta mám fakt mega ráda a tohle jeho album je fakt skvělý, takže track Vona fakt užívám. Díky moc, Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Jsem nejdříve v regionech, tady máme nehodu v Plzni, a to v ulici Koperníkova. Dál mířím na dálnice, tady máme nehodu na D3 na 63. kilometru ve směru na České Budějovice, a to v okolí Mezna. Teď už jsem v samotné Praze a bacha na to, crash je na jižní spojce. Je to směrem na Smíchov, čekej tady až 10 minut. Navíc je tady uzavřený jízdní pruh, takže jižní spojka, bacha na to. Crash je taky v ulici Novodvorská, potom na Zenklově a taky na Střelniční, kde je v sobě tramvaj a nákladák. Nehodu vidím taky v ulici Lucemburská. To je zatím ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě neváhej a dávej vědět. 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. Díky za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusám něco jinýho, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit. Pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Vicky tady s tebou, treky na přání. No a já tady mám teď vzkaz od Tomáše, který se ozývá z Tábora. Ahoj.
1: Ahoj, já jsem Tomáš a budem hrát v odpětek. Já bych poprosil Hrváci na zemi pro můj Tábor.
0: Já

prášek, já bych snět, duben se nepoved. Mimátohy na frontě roku 45.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou. No a samozřejmě ráda bych ti připomněla, že tento týden se tady soutěží o lístky na Hip-Hop Camp 2026. Totální pečka, co pro to ty musíš udělat, jo, prosím tě. Hlavně pozorně poslouchat tady naše Rádio Spin, vysílání během celého dne, protože může to přijít kdykoliv. No a jakmile za sebou uslyšíš tracky Michailov, Všechno je, jak má být, Vec, Máme všetko a Prago Union, Verbální atentát, tak v tu chvíli neváhej, vytáčej telefon, no a pak už je to trošičku o štěstí, protože třetí, kdo se dovolá a řekne správně heslo výherní, který je Chci na Hip-Hop Camp Spine, no tak ten dostane lístky, bude to jeho. A za mě úplná pecka, já bych jenom ráda zavzpomínala, protože Hip-Hop Camp se nám blíží, no a ten line-up, který už byl i v minulosti, byl úplně úžasný, jo. Třeba tady, když se kouknu, tak prostě v roce 2011 jsme tady měli Tylera the Creatora v rámci Hip-Hop Campu. Měli jsme tady v roce 2017 Little Sims, samý moje jako mega oblíbený prostě repery. Máme tady Andersona, pak 2016, jako opravdu ty jména, opravdu velký, Macklemora v roce 2012, jo. No a letos je taky hvězdný line-up. Letos tady máme například Onyx, Digible Planets, Freddieho Gibbse, Conway the Machine, Masta Ace a Marka Pola. Mimochodem Masta Ace už tady jednou byl na Hip-Hop Campu, takže se vrací. Máme velkou radost. No a kdy se můžeš těšit? 21. a 22. teď srpna, to znamená pátek, sobota. Takže doufám, že už si šetříš datum, už kroužkuješ. No a že pozorně posloucháš právě naše Rádio Spin, aby ti ta výhra neušla. No a teď už si dáme počasí. Mrknu s tebou, jak je venku. Momentálně máme... krásně. Ne, 16 stupňů Celsia, žádná paráda. Polojasno, a to v Praze, ve zbytku republiky, jak by smet, taky 16 stupňů a převážně zataženo. Dnešní maxima kolem 22 stupňů Celsia, čekej, že budou deštíky, takže tentokrát buď chytřejší než já, a vem si deštník, protože hlavně, že to tady hlásím, že furt prší a nic s tím nedělám. Prostě jsem jako, a já jsem to říkala a u toho vždycky zmoknu. Tak let's go, Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
3: Ale nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
2: No tak, nevzdávej to, ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
3: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super, jdu tam!
4: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste DAB. Vysíláme v něm celoplošně. Radio Spin jde s DABou.
5: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.

Po několika letech se do Česka vrací Hip Hop Cash. Rádio Spin tě na tenhle legendární festiák plnej hip hopu dostane. Poslouchej Rádio Spin, najdi tuhle trojici tracků

0: Studio Spin tě dostane na Hip Hop Camp 2026.
1: Vicky tady s tebou, je to tak a právě nám zazněl náš soutěžní song Verbální atentát, což určitě víš, že to tak je. Takže kdo se mi tady teďkon dovolal? Radio Spin, ahoj.
2: Tady Michal, ahoj. Ježišmarja.
1: Ahoj Michale, tak nic, bohužel. Třeba příště, čau. Mám tady dalšího spinera. Halo, halo. Kdo tam?
3: Jsi na Hip Hop Camp, spinner.
1: Yes, řekl jsi správně heslo. Ale bohužel, ty vláho, teď to bohužel neklapne, protože zazněl pouze jeden soutěžní song a oni musí být tři za sebou.
3: Jaj, nevadí, budeme zkoušet dál.
1: Přesně tak, takhle se mi to líbí, to je ten správný spirit, prostě nepřestat, poslouchat dál, protože to ještě dneska může být, takže díky moc, že jsi zavolal, kdo se dovolal?
3: Ale Lukáš.
1: Lukáš, čau Lukáši, hele a ty chceš teda na Hip Hop Camp, jo?
3: To si píš.
1: No jasný, hele, na koho se tam nejvíc těšíš?
3: Ale klasika Onyx.
1: Onyx, hele, víš co, takhle. Teď ti
3: samozřejmě
1: sice
3: spousta českých, slovenských ještě, ale Onyx prostě.
1: Je to tak, ale pro tebe, jestli srdcovka Onyx, tak tady jako cenu útěchy pro tebe dávám Last Days. Měj
3: díky
1: se
3: moc.
1: A poslouchej dál. Díky, Radio Spin.
3: Ahoj.
1: Čau.
4: South Suicide Queens, all niggas, gather up all your own, get ready for this new world order.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a teď jedno přání, vlastně zdaleka z ciziny, vlastně z Dovči. Ahoj Štrůdle.
2: Čau, zdravím všichni.
1: Ahoj, hele, zdravím tebe, zdravím tvojí přítelkyni, tak jenže pochlupte, kde jste?
2: Hele, jsme v Chorvatsku na Viru.
1: Ty vláho, vy se máte, počkej, já normálně slyším to moře.
2: Jsme akorát přijeli, no.
1: Je, no tak to je parádní. Tyjo, takže u moře sluníte se a jdete na maják, to je hezké. Takže
2: jo.
1: Maják a máte nějaký ještě další plán, nebo hlavně jako plážování se?
2: Hele, jenom takhle pár výletů a jinak asi u moře na pláži, jo.
1: Hezky, tyjo, ale tak to bych šla hned, teda jako do Chorvatska prostě k moři, teď tam vidíš ty majáky. Máte to jako svoje oblíbené místo, anebo jste tam poprvý?
2: Ne, no já jsem tady podruhý a já tady už je tady asi taky možná podruhý, potřetí.
1: Ale spolu jste tam poprvý.
2: No tak už několikrát tady byla, jo, spolu poprvý.
1: Jo, takhle. No tak parádní. No a umíte třeba chorvatsky pozdravit, že byste nám poslali pozdrav?
2: Ježišmarja, ani nevím. Já jim říkám všem čus a nazdar.
1: Já znám jenom ten track, taky to v krvi, rakia. A nevím, jak je to dál. Na cestě já zdravím vás, nebo něco také. No prosím tě, já jsem moc ráda, že voláte, tak co vám můžu teďkom pustit na cestu k majáku, tyjo? To je hodně dovolenkový tohle přání, tak pojď.
2: No, tak tam pustíš tak PSAčka, trénink.
1: OK, takže jdete trénovat, budete muset prostě, myslíš, vyběhnout ty schody nahoru, jo?
2: No, nejspíše jo, no, nejdřív trénink a potom ženy a show.
1: Hele, máš to hezky vyřešenou, tu Dovču, Štrůdle. Ne, že ne. Mějte se krásně, užívejte sluníčko, protože tady u nás tak hezky není. Můžu vás potěšit, prší tady a je ošklivo, je 20 stupňů, takže doufám, že máte slunce a minimálně 30.
2: No to je dobře, že mi aspoň to zaleje zahrádku doma.
1: Jo. Tak jo, hele, zahrádka bude zalitá, o to se tady postaráme s počasím, no a vy se mějte krásně. Ahoj, mějte
2: tak
1: se.
2: Jo, díky, čau.
1: Dík, Radio Spin.
0: Ahoj.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou. No a máme tady Afterwork Summer Affair. Já bych ti ráda připomněla, že další event se koná teďka 28. srpna v Teplicích, a to v kafé Lipová 33. Bude tam pop-up i s Jementkou, což je úplně skvělý jídlo. Mají tam skvělý burgery. Pokud náhodou bys nevěděl, tak vlastně sídlí na Krymský původně, ale vidíš, přijedou do Teplic, takže pokud jsi z Teplic a z okolí, tak rozhodně si to nenech ujít. Mimo jiné kvůli tomu, že tam bude skvělý DJ set, a to Mike Traffic, Robot, a bude tam taky Orion, takže za mě úplná pecka, neplatíš nic, přijdeš na místo, dáš si dobrý chálce, uvidíš fajnový lidi, budeš mít skvělou hudbu, hele, co víc si přát. Já mimochodem ještě doporučuju pro všechny Pražáky, 9. září bude event taky v Praze, a to přímo v Never Enough, to je streetová móda, bude tam samozřejmě pop-up i s Jam & Co, takže bude dobrý oblečení, bude dobrý jídlo a bude zase Mike Traffic, Robot a Ners vystřídá Oriona. Takže za mě totální pecka. Já si myslím, že tohle ten event si nechceš nechat ujít. Když tak koukni na stránky našeho Rádia Spin, kde je celý plakátek se všemi daty, protože samozřejmě kluci vyrážejí taky do Hradce, do Kolína, do Rakovníka, do Karlových Varů. No prostě podívej se, kde budou ti nejblíž a stav se tam. Zadax a parádinda. Pohoda, ne? Jdeme na dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin. Rovnou mířím tady na dálnice, stále máme nehodu na D3 na 63. kilometru ve směru na České Budějovice v okolí Mezna. No a teď v Praze máme crash na Budějovický, to je nový. No a taky na jižní spojce směrem na Smícháč. Tady se zdržíš až kolem 10 minut. No a hlavně opatrně. Když se koukám, tak jinak to zatím vypadá v celku v pohodě. Průjezdně samozřejmě, že úplné centrum Prahy nám svítí červeně, což znamená, že se tam lehce zdržíš, ale není to tak hrozný, aby mi to hlásilo přes několik minut, takže to bude takových pár vteřinek. Tak tohle je zatím ode mě z dopravy vše, ale pokud ty máš nějaký aktuální info, pokud jsi teď v nějaký šťouchačce, abys nás mohl poslouchat, tak si nás hlasíš. No tak dej vědět i nám, že někde stojíš, a to na čísle 210 32 30 30 nebo pošli hlasovku. Díky za to a hlavně opatrně.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusťte mi něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, právě nám zahrál Fredo na featu Summer Walker a track Ready. No a já musím říct, že jsem teda nebyla ready na moje velký zjištění, protože teď právě mi došlo, že vlastně když si poslechneš tenhle ten track Ready, tak to zní vlastně, to je taky scroll od Paulio Garanda. Jakoby poslechni si, fakt že jo? Jakoby jo, a potom dáš to druhý. Já jsem úplně nadšená. Wow, protože právě jsem zrovna o Paulím Garandovi dost přemýšlela a to taky kvůli tomu, že mám tady další track na přání a to od Tomáše, tak co to bude?
2: Mé jméno je Tomáš Werner, dneska vybírám Paulio Garanda. Lucky pro všechny posluchače Rádia Spin.
1: Jasnačka, mám to tady pro tebe, tak je úplně skvělý, že teď mi jako došlo, že vlastně Paulí Garant vysamploval právě track Ready a trochu to pičnul. Každopádně, teď si dáme Lucky, kde je taky Paulí Garant a Kenny Ruff a k tomu samozřejmě taky Ego. Tyjo, mega mě to hází zpátky do Karlína, kde měl vlastně Paulí Garant teď nedávno svůj velký koncert, to byla fakt jízda a tenhle track se mi hodně líbil. Let's go!

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou Vicky a samozřejmě taky komunikátor, takže neváhej a zavolej si 210 32 30 30 anebo mi pošli hlasovku. No a co probereme v příští hoďce? Prosím tě, my jako Češi jsme fakt šikovní ve spoustě sportů, no ale představ si, že jsme taky hodně šikovní v jodlování.
1: Jodlej, jodlej, jodlej, jí.
0: Ne, dělám si srandu. Není to jodlování, je to jojování. Jo, jako jsme fakt dobří v jojování, teď jsme za to pozbírali taky nějaký ceny, víc ti řeknu v příští hoďce, no a zajímalo by mě, jestli ty jsi někdy s jojem hrál, jestli seš ta generace, jestli jsi vlastnil vlastní jojo, jestli jste flexili a balili jste na to holky. Fakt by mě to zajímalo. Já osobně nemám tolik zkušeností s jojem, myslím si, že to byla jako taky hodně klučičí doména, ale nechci se samozřejmě dotknout žádných holek, já se přiznám, mě to moc nešlo. No ale tak povíme si o tom víc už za 3 tracky, tak doufám, že už zvedáš telefon a jdeš mi říct svoje zkušenosti, no a já teďkon ještě řeknu, jak je venku. Počasí, prosím tě, no venku je zataženo, místy i prší, dneska bude kolem 20 stupňů Celsia maximálně a bude lejt jako z konve, takže pokud můžeš, vem si pláštěnku. No a nevím, no, sluneční brýle dneska můžeš asi vynechat, to je v pohodě, jsme pod mrakem.
2: Spin Radio.
3: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal Lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte Lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
5: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
6: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 kilometrů trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
5: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
6: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
7: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
8: Radio Spin. Československý underground.

0: Rádio Spin, Vicky tady s tebou. No a teď zpátky k tomu sportu, ve kterém Češi válí. Jdem probrat jodlování, jepování. Stěžování si na věci, to je taky náš národní sport, to by taky šlo, ale teda myslela jsem jojování. Jako možná to pro tebe je překvapivý, ale českým jojařům se daří. A v Japonsku teď proběhlo mistrovství světa. Máme doma 2 stříbrné medaile. Woohoo! Takže big shout out Jakubovi Dolejšovi a taky Kateřině Halíkové. Smekám. No tak vidíš, tak z dětský záliby se může stát úplně profesionální sport, se kterým se pak můžeš dostat do konce až do Japonska, kde můžeš reprezentovat Českou republiku. Za mě je to úplná paráda. Já bych řekla, že když se takhle podívám do své třídy na základce, tak tyjo, tam kdo nejojoval, jakoby nebyl. Ale teda ty tričky, které tam někteří zvládali, tak to byla zase jiná liga, tak možná jenom nevydrželi. Každopádně, pokud si říkáš, je vážně zvláštní, že zrovna jako jojo a že v něm takhle válíme, hele, za mě to zvláštní není, jo. Protože já, když už se podívám do roku 82, tak jako promiň, ale kdo neposlouchal tady Jitku Molavcovou, koho neovlivnila svým trackem Mám rád jojo, tak ten je včerejší.
1: Já mám tak ráda to svoje jojo. Pěkně se koulí, nahoru dolů sem a tam.
0: Takže tohle je opravdu písnička, která by se teď mohla zpívat jako ukolébavka pro všechny budoucí reprezentanty v jojování. Takže pokud máš tyhle ambice, třeba u svého dítěte, tak už víš kam sáhnout tady do archívu a kouknout znova na Jitku Molavcovou. A popojedem, Radio Spin.

0: vzadu ní Bex.
1: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: s tebou treky na přání. No a já už tady mám teď na drátě Fikyho. Čau Fiky. Slyšíme se dobře? Halo, halo.
1: Ahoj, ahoj, ahoj.
0: Čau, čau, čau. Hele Fiky, já jsem tady teďka řešila jojování. Měl jsi svoje vlastní jojo?
1: Jojo? Jo, to jsem neměl nikdy.
0: Nikdy?
1: To mi neříkalo teďka.
0: Aha, a neměl jsi ani kámoši, kámošky, který by jojovali?
1: Jako měl, ale jo, moc mě to nezajímalo, víš jak.
0: Jo, takhle, takže nic prostě, ty jsi nekoukal na Mám rád svoje jojo s Jitkou Malavcevou, prostě tebe jako tahle kultura tě minula.
1: No, to mě minulo, tady to.
0: No, měl jsi něco jiného třeba, já ještě vím, že jsem měla takový ty, jako ten finger...
1: Ten Beyblade jsem měl.
0: Beyblade?
1: Ten Beyblade.
0: A co to je?
1: No to je, jak jsi roztočila, ono se to točilo a soupeřilo to s druhým.
0: Jo!
1: Takový toto, víš,
0: já
1: ne?
0: Vím, ano, no, vlastně jako taková káča, ale jo, roztáčilo jo, se to, káča. Jasně, jo. To vystřelilo a úplně se tam dělali betly. Jo, tak to
1: jo,
0: vím.
1: Jo.
0: No,
1: tak to,
0: no tak to jo, tak to je vlastně taky jako prostě na ten styl takových těch ještě pravejch her, ne těch telefonních, ale takových těch jako oldschooláčkejch. No mě by zajímalo, vyhrával jsi?
1: Kdo vyhrával?
0: No, jestli jsi vyhrával ty nebo soupeř.
1: Ne, já mám smůlu, celý život mám smůlu.
0: Ale prosím tě, víš co, říká se neštěstí v kartách, štěstí v lásce, takže to znamená neštěstí ve hře, štěstí v lásce Fiky. Tak prosím tě, co ti můžu nechat zahrát?
1: No, Harika, brik na brik.
0: OK, a pro koho?
1: Pro koho? Pro kluky na 2-3, pro Milana Randýška, pro Rodra. Pro Romča, pro Páčunku a tak, ať se tam mají dobře kluci, ať se tam držej, no.
0: Dobře, tak jo kluci, jo, kluci jo, držte jo. Se, Fiky na vás myslí, Fiky ty buď brzy jo. Fit, ať jsi zdravej, no a jdu to nechat zahrát.
1: Jo, děkuju.
0: Měj se,
1: jo,
0: ahoj.
1: Děkuju, čau.
0: Radio Spin. Brigna,

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, rovnou mířím na dálnici. Tady máme nehodu na D6 na sjezdu exit 139 směrem na Prahu. Je to v okolí Březový a můžeš se tam zdržet, tak opatrně. No a teď už máme crash v Praze, a to v ulici Bělohorská, kde to svítí červeně, takže se rozhodně zdržíš. Potom taky v ulici Malešická. No a pozor, stále se nám drží crash na jižní spojce, kde mám dokonce i zprávu tady od Michala.
1: Ahoj Vicky a spineři, prosím vás, dejte si pozor, kdo pojedete po jižní spojce směr Baranďák, tak před sjezdem na Michle je tam nehoda 3 aut a jsou zablokovaný 2 pruhy ze 3, takže to je stažený jenom do jednoho pruhu a kolona už se táhne až od Vršovic a je to na pěkně dlouho, tak do toho nevleďte, čau a vyhněte z tomu hlavně.
0: Díky za varování, Michale. No a já bych jenom ráda dodala, že momentální zdržení by mělo být kolem nějakých 10 minut. No a opatrně tam tak nějak celkově. Dobře, tak tohle je zatím ode mě z dopravy vše. Pokud ty máš nějaký nový dopravní info stejně jako Michal, tak rozhodně neváhej a dávej vědět. Jo, zapomněla jsem říct, jižní spojka by měla být zpřístupněná zpátky nějak jako v provozu v tom plném rozsahu někdy kolem 15:45, takže až za nějakou hočku a čtvrt. A to jsou nějaký předběžní odhady tady z map, takže opatrně, pokud můžeš, vyhni se. Tak jo, tohle je ode mě vše a pokud ty víš něco víc, tak rozhodně dávej vědět v Radio Spin.
2: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin.
3: Pusť tam něco jiného, prosím, Spinner.
4: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Vicky tady s tebou a další songa na přání. No a já tady mám teďkon vzkaz od...
1: Zdravím, tady Jakub, poprosil bych písničku od Resta Voden mín a je to pro všechny lidi, kteří musí být v práci.
0: No jasňačka, takže dáme Voden míň, ale vlastně ono je každý den Voden míň, že jo, a za chvilku už je potom zase víkend, takže věřím, že pro všechny pracující, hele, máme úterý, ale jako už by byl páteček, pojďme na to, Radio Spin.
2: Každý den je Voden míň, každý den je Voden míň. Každý den je voden mý.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou a poslední hoďka komunikátorů před náma, což znamená, že budu hrát bangry a totální bangry jen a jen podle tebe. Takže je to tak 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku, protože tahle hoďka bude teďkon zase tvoje. No a teď si dáme počasí. Tralala, máme venku hroznou zimu a svítí, nesvítí nám ani sluníčko. No prostě je to docela katastrofen, big katastrofen. Momentálně máme 16 stupňů Celsia v Praze, což je teda fakt kosa. No a když se podívám, tak ve zbytku republiky kolem 19 stupňů, dnešní maxima na 20 se bude lejt jako z konve a zítra bude taky lejt jako z konve, ale bude 26 až 28. Takže dobrý, zítra už budeme moc nechat doma svetry. Tak aspoň, že tak. Uf.
1: Spin Radio.
2: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
3: Rádio Spin vítá všechny spinnery svištící po D1 od Prahy k Jihlavě. Nově to vysíláme na 963 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každý, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, písnička na přání a to tady od Martina. Tak co to bude?
2: Čau, tady Martin. Zahrajte prosím Nikdy Broutok PTK a přeji hezký den všem.
1: Jasnačka, tak nikdy nebudeme brouk, prostě money money rainin. No minimálně nám prší. Tak pojďme si zahrát Radio Spin. Yeah.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, další nálož tracků na přání podle tebe, no a na drátě už mám teď Šimona. Ahoj Šimone.
2: Dobrý den.
1: Čau, čau, čau. Hele, ty jsi říkal, že zdravíš z Chomutova, tak to zdravím zpátky.
2: A
1: prosím tě, Šimone, ty teď voláš odkud, jako z auta, z práce?
2: Auta. My jsme byli v Praze na výletě, tady s tátou a s mojí ženou.
1: Aha, jo, tak to je krásný, takže vy se vracíte zpátky domů.
2: Jo, už jdeme zpátky domů do Chomutova.
1: Jo, počkej, jako na jednodenním výletě?
2: Jo, to bylo narychlo jenom.
1: To bylo opravdu naskok teda, to koukám. To jste letěli nad Prahou, ne? To nebylo jako, že jste si prošli Prahu.
2: No, my jsme museli tam někam dojít.
1: A prošli jste si nějakou památku, nebo čím jste si udělali radost v Praze?
2: No, prošli jsme okolo tančícího domu jenom, ale museli jsme si tam něco domluvit. No.
1: Jo, takhle. Takže vy jste tam šli dělat jako tvrdý biznis.
2: Jo, tvrdý biznis.
1: Tak dobře, tak doufám, že jste pořídili dobře.
2: Jo.
1: Jo, tak jo, takže teď už jedete domů a jedete na oběd.
2: Ano, konečně.
1: Tak to musí být. No tak skvělý, tak zdravím tebe, zdravím tátu, zdravím tvoji manželku, celé auto, to je hezký. No a co si necháte zahrát?
2: Půl dne od Smeka.
1: No tak, úplně paráda. Já bych řekla, že tak to je úplně přesný, protože vy jste byli v té Praze půl dne.
2: Jo, to je pravda.
1: To fakt sedne, díky moc, Smek je za mě úplně da best, takže jdeme ho tam rovnou hodit pro vás na cestu. Mějte se krásně, čau, jasný.
2: Taky, nastanou.
1: Ahoj, Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, rovnou mířím na dálnice, tady máme totiž nehodu na D1 na 92. kilometru ve směru na Brno v okolí Humpolce. No a teď už jsem v samotné Praze, tady jsou za sebou hned dvě nehody na Wilsonově ulici, obě dvě vlastně směrem od nádraží, směrem na Václavák, vlastně těsně před Václavákem, takže bacha na to. No a tady vidím, že nehoda je taky na Svatovíckém mostě, takže pokud můžeš, vem to jiným mostem. Tohle zatím vypadá, že je za mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký aktuální info, tak prosím tě, dávej mi vědět 210 32 30 30 anebo mi pošli hlasovku. Tak hlavně opatrně.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Pusťte něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: aplikace.
1: Je to tak, mám tady poslední track na přání, no a v naší apce se mi tady objevil Jaroslav.
2: Ahoj Vicky, mohl bych tě poprosit, už jsem dlouho neslyšel od Tupeka Get the Gospel, zazpomínat na starý časy. Díky moc a všem přeju pěkný den. Ahoj.
1: Jasnačka, ahoj, ahoj Jaroslave, mám to tady pro tebe samozřejmě připravený, takže Tupac a Elton John, Get the Gospel. Jdeme si to užít v Radio Spin.

0: Skore bude zábava, ať chceš nebo ne, Radio Spinu mi nejlíp hrát, yeah.
1: Československá scéna Radio Spin.

0: Rádio Spin tady s tebou, teď už taky Jirka. Ahoj Jirko.
1: Čau Vicky, čau Spineři.
0: Já tě vítám, tak Jirko, jak se dneska máš?
1: No mám se skvěle, venku se ochladilo, takže jsem úplně happy.
0: Oh no. Já jsem tady jako něco říkala o tom, jako že je třeba vytáhnout svetry a tak, ale samozřejmě, že jsem si vzala úplně tu nejlehčí košili, kterou mám, takovou fakt jako nejvíc vyletněnou.
1: Hele, jako není to tam úplně, že by jako zase tě tam strhla sněhová válnice, ale prostě jo. Teď po těch 40 už je i třeba takových 30, 25 stupňů docela zima.
0: Jako člověka to dokáže převálcovat, ne že ne, a teď jako já koukám tady smutně na tu svoji... Na tu svoji halenku prostě ze Zanzibaru, víš co, ta byla zvyklá na jiný teploty.
1: No, ta teda.
0: Tak nic, tak dobrý, tak to nejseš poslem dobrých zpráv. Tak řekni něco jiného veselého, co dneska budeš řešit?
1: No dneska budu řešit ještě Odysseu Christopha Nolana, protože stále i po té době, co už je v kině asi 2 měsíce možná, nevím jak dlouho, tak stále jsou vyprodaný IMAXy, stále jsem se tam nedostal a dokonce
0: tak
1: IMAX...
0: Tak počkej, po druhý myslíš?
1: Po druhý.
0: Jo, tak to...
1: Stále jsem se tam nedostal, protože já se tam chci po druhý jako ještě s osazenstvem dalším.
0: Ano.
1: A to jsem se tam ještě stále nedostal, protože možná ještě, já už jsem to tady jednou říkal, nějaký to jedno místečko někde na kraji asi najdete, ale prostě, aby to byly třeba 2 nebo nedej bože 3 místa vedle sebe.
0: Tak to už to, chceš moc.
1: To už chceš moc prostě, no.
0: To už chceš moc, já musím říct, že jako Jirka právě říkal, že jak už na tom byl jednou, že tam to místo urval úplně, bych řekla, si skoro někomu sedl na klín. V podstatě.
1: V podstatě někdo, kdo tam chtěl takhle sedět ve dvojici, tak prostě se mu to překazil.
0: No tak, že jsi jako říkal, že to je neskutečný zážitek v tom IMAXu. Vlastně, jakože jinak bys to teda nechtěl vidět.
1: Je, no teď už bych to jinak nechtěl vidět. Po tom, co jsem to viděl jako v tom IMAXu. A nevím, jestli jsem úplně poslem dobrých zpráv, spíš naopak teda, oni nám ten IMAX tady dokonce ještě zdražili.
0: Ale ne!
1: Jak viděli, jak na to ty lidi chodějí.
0: Ty bláho, tak nějaký... sedějí na něj furt jak mouchy. Au! Wow, ok, tak to je hustý teda, tak to se teda opravdu nemáme na co těšit, ale tak třeba Jirko, ty nám poradíš nějaký hack.
1: Já vymyslím ještě nějakou dobrou zprávu.
0: Jak nám to hackneš ještě, dobře, tak jo, tak to budeme koukat, já teda ještě musím říct, že na Instači jsem viděla úplně skvělou věc, a kde je vždycky napsaný jakoby originál a potom jakoby kde je ten shot jakoby a potom je ještě jakoby IMAX. A tam máš vždycky DJ pulty, jakoby, přidaný DJ pulty jakoby do spodní části obrazovky.
1: Je pravda, že tohle se dostalo docela dost lidí do trendu, že si všichni dělají srandu s normální a IMAX velikosti.
0: Přesně tak. Že IMAX velikost je nepřekonatelná a potom můžeš zjistit, že jsi byl vlastně celou dobu na velkým rejvu.
1: Tak
0: doporučuju najít se to na tom Instači. No tak jo, teď dám ještě počasí. Doteď jsme hádali teda trošku, jako jak je venku, ale teď to uvedu úplně na pravou přesnou míru. Momentálně 17 stupňů Celsia, a zataženo, a to jak v Praze, tak i ve zbytku republiky. Koukám, že na jihozápadě dokonce už má i poprchávat. Když se podívám odpoledne, tak tady už bude lejt jako z konve a to vlastně v celé republice bude kolem 20 až 24 stupňů Celsia. No a když se podívám na zítřek, tak máme 26 až 28, no a ty deště nás neopustí, bude pršet dál.
1: Ajaj.
0: Je to tak. Nebe bude plakat, ale my se budeme smát. Směj se teď, proč až pak. Takže tak, užívej krásný úterý, užívej taky Spin Extra s Jirkou, no a já se budu těšit zase zítra. Ahoj!
2: Spin Radio.
3: Radio Spin jde s tabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí?

Přeju ti pohodový úterní odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou už Jirka, já tě vítám opět u pořadu Spin Extra. Jak už jsem tady před pár minutama naznačoval, tak my se dneska podíváme ještě naposledy na Nolanovu Odysseu a na to, jak se jí daří v IMAXu. Jinak Carlos Vémola tak prodává svůj Meďák, o tom si samozřejmě taky řekneme víc. Samozřejmě tak po celou dobu, po celý odpoledne tady budu hrát přesně podle tebe, takže tady můžeš i ladit svoje oblíbené pecky. No a za hodinku si dáme taky naší pravidelnou hádanku 3 v jednom, takže na to buď taky ready, budu se těšit, jaký bangry tady od tebe dostanu, no a my už to můžeme odpálit, úterní Spin Extra s Jirkou startuje právě teď, jdeme si to užít.

Po několika letech se do Česka vrací Hip-Hop Camp. Rádio Spin tě na tenhle legendární festák plnej hip-hopu dostane. Poslouchej Rádio Spin, najdi tuhle trojici

0: jsme tvoje rádio Spin. Rádio, který tě dostane na ty nejlepší rapový mejdany v republice.
1: Priatelia, poďte bližšie. Uvoľnite sa a nechajte sa viesť.

0: Spin tě dostane na Hip Hop Camp 2026.
1: Právě nám zazněla trojce songů, který ti můžou vyhrát lístky na Hip Hop Camp 2026, který se uskuteční už tenhle víkend. Tak si jdeme rovnou poslechnout, kdo si ty dnešní lístky odnese. Halo, halo, kdo se mi dovolal?
2: Tady Johnny.
1: Johnny, ty si mi neřek heslo, takže já musím dál, bohužel se přesouváme dál. Halo, halo, koho mám na drátě? Halo, halo, slyšíme se?
2: Ty na Hip Hop Camp Spine.
1: Heslo sice trochu kostrbatě, ale zaznělo, ale i tak špatný pořadí, musím dál. Halo, halo, koho mám na drátě, kdo se mi dovolal?
2: Ty na Hip Hop Camp Spine.
1: A tady už heslo zaznělo správně a seš třetí volající, tak vyhráváš lístky na Hip Hop Camp, gratuluju!
2: Pecka.
1: Prosím tě, řekneš mi tvoje jméno, jak se jmenuješ, kdo je ten šťastlivec?
2: Tady Zbyněk z Ostravy.
1: Tak Zbyňku, lístky to budou dva na Hip Hop Camp, ty to máš z Ostravy docela daleko, každopádně víš už, koho vezmeš sebou?
2: No, zkusím mu dát manželku.
1: No tak ještě to bude romantický víkend takhle.
2: Pro děti.
1: Koukal jsi nějak na line-up, který je na Hip Hop Campu? Máš tam někoho vybraného, na koho se těšíš?
2: Hele, abych řekl pravdu, moc jsem nekoukal ještě.
1: Tak minimálně tady trojici, kterou si slyšel teď, Michailov, Vec a Praga Union tam budou, takže ty si tam užiješ určitě. Vydrž mi, prosím tě, na drátě. No a samozřejmě ty i dál pozorně poslouchej, protože výherní songy můžou zaznít naprosto kdykoliv. Radio Spin. One line flows, yeah, I got some of those. You get me, Jamie?

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začneme na dálničních tazích. Velký zdržení aktuálně hlásí D8, postojíš si tady u 29. kilometru a je to tady zasekaný ve směru na Ústí nad Labem, takže na to dávej určitě bacha. Bacha dávej taky na D11, 31. kilometr hlásí obousměrnou štosovačku, stejně tak obousměrný zdržení vidím taky na D10 u Mladý Boleslavy, je to nějaký 40. kilák, který tady takhle zlobí. No a přímo před Prahou potom vidím lehký zdržení taky na D7. Regiony tak ty aktuálně jedou bez větších obtíží, no a když se podíváme na silnice v Praze, tak tady si postojíš zejména na Štěrboholský spojce, kde se to štosuje obousměrně. Jižní spojka směrem na Záběhlice, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš, no a na Bělohorský ulici potom vidím jednu nehodu, takže na to dávej taky bacha. No a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Milujou mě nenávidět. Mám 200 poloh, tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět. Krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Super.

0: Vybiju přesně podle tebe, takže tady můžeš samozřejmě ladit svoje oblíbené pecky. Já už tady mám teď vzkaz od mýho jmenovce Jirky.
1: No čau, tady Juráš. Hele, zahraj tam prosím tě Rydim Kokomana teroristů a bylo by to pro všechny, který to teď začíná kvíst. Díky, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, Jirka, čau.
0: Tak vám všem, kteří jste letos zasadili nějaký, jakýkoliv plodiny, tak vám přeju samozřejmě bohatou úrodu. No a jednoho Kokomana si teď společně jdeme užít přímo v éteru.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

20. století byla marihuana postavena mimo zákon v rámci války proti drogám. Byla podrobena množství kritických studií, které nebyly schopny přesvědčivě podložit argumenty vedoucí ke konopné prohibici. Některé země na to reagují postupnou dekriminalizací. Je předčasné analyzovat.

0: Posloucháš Radio Spin, za Mikem je tady s tebou stále Jirka. My máme dneska 18. srpna, svátek slaví Helena, takže všem Helenám přeju jenom to nejlepší. Už za pár minutek se vrhneme na naší pravidelnou hádanku 3 v 1, takže na to buď rozhodně ready. No a samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Jdem se ještě podívat taky na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 18 stupňů, plus minus 1-2 stupňů. Hlásí i celý zbytek České republiky, s tím, že dneska ještě počítej s lehkýma přeháňkama, který nás budou trápit. No a pršet nám bude i zítra. A zítra tady maxima v České republice vidím na 25 stupních. Spin Radio.
1: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
2: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
1: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
2: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.
3: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
5: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.
6: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
7: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 kilometrů trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
8: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
7: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skyjizerky.cz.
9: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
10: Rádio Spin je jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Hrajeme old school.

0: Prospěn, jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Za minutu 2 hodiny, to je přesný čas na rádiu Spin.
0: Rádio Spin, nejvíc repu v republice.

Posloucháš Radio Spin, máme 2 hodiny, nějaký drobáky k tomu, no a to je čas, kdy nám tady startuje naše pravidelná hádanka 3 v 1. V téhle hádance mám pro tebe vždycky nějaký 3 jména, který mají společný pojítko, no a na tobě je tuhle společnou věc odhalit. Takže jdeme rovnou na to, nebudu to zdržovat. Dneska mě zajímá, co by mohlo spojovat jména Nicolas Cage, John Travolta a do třetice jeden taky náš zástupce, a to Ivan Trojan. Nechám to schválně takhle ze začátku bez nápovědy, tu ti dám za pár minut. Jestli ale třeba už teď tušíš, co by to mohlo být, co by mohlo spojovat jména Nicolas Cage, John Travolta a taky Ivan Trojan, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo samozřejmě můžeš volat i přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. No tak jsem zvědavej, jestli na to dneska někdo z vás kápne. Posloucháš Radio Spin? Yeah.

0: Posloucháš Radio Spin, společně s tím taky Hádanku 3 v jednom, kde dneska hledáme, co by mohlo spojovat jména Nicolas Cage, John Travolta a taky Ivan Trojan. Tak si rovnou jdeme poslechnout, co tipujete.
1: Mě napadlo, jestli to nebyl ten film, já si teraz nespomením, ale jeden John Travolta byl zlej, Nicolas Cage si dal preoporat tu tvár, aby vyzeral stejně jako...
0: Tak nejedná se dneska, můžu prozradit, o žádný film, žádný konkrétní film, ale o nějakou roli, lomeno postavu, kterou si všichni z nich zahráli, a to v různých filmech. Takže jestli už teď tušíš, jaká role nebo jaká postava by mohla spojovat Nicolase Cage, Johna Travoltu a taky Ivana Trojana, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo stále můžeš taky volat přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Za pár minut budeme s Hádankou 3 v 1 na rádiu Spin pokračovat.

0: Radio Spin, Jirka a taky Hádanka 3 v jednom, kde dneska hledáme, co by mohlo spojovat jména Nicolas Cage, John Travolta a taky Ivan Trojan. Mám tady od vás další tip, tak jdeme rovnou na něj.
1: Jestli to není náhodou Horečka sobotní noci.
0: Tak Horečka sobotní noci to dneska taky není. Připomínám, že to dneska žádný konkrétní film není, ale jedná se o nějakou postavu, kterou si všichni z nich zahráli. Je to postava většinou kladná a má na sobě často bílou. Takže jestli už teď tušíš, co by mohlo spojovat teda jména Nicolas Cage, John Travolta a taky Ivan Trojan, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Na svoje tipy máš pár posledních minut. Rychlá doprava na rádiu Spin, tak na D11 vidím velký zdržení u 29. kilometru. Postojíš si tady obousměrně, takže na to dávej určitě bacha. D8, 10. kilometr směrem na Ústí nad Labem hlásí taky velký zdržení. Postojíš si taky na D1, 85. kilometr směrem na Brno hlásí taky velkou štosovačku. No a v neposlední řadě dávej bacha taky na D5, kde si lehce postojíš při příjezdu do Prahy. Regiony, tak ty jedou úplně v cajku, když se pak podíváme na silnice v Praze, tak ani tady to nevypadá úplně nejhůř, ale přeci jen lehký zdržení tady vidím na Štěrboholský spojce, kde se to štosuje obousměrně, taky Pražský okruh v okolí Řeporí hlásí lehkou štosovačku, nebo třeba taky do ulice Dobřížská hlásí zdržení, a to ve směru na Strahovský tunel. Takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, samozřejmě jak už těch pražských, tak ale třeba taky varských, jihlavských, budějovických, zkrátka kdekoliv právě teď jezdíš a vidíš na silnici nějaký fuck up, dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
2: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, my už tady máme závěr naší hádanky 3 v jednom, kde jsme dneska teda hledali, co by mohlo spojovat jména Nicolas Cage, John Travolta a taky Ivan Trojan. Bohužel už tady nemám žádnou další nápovědu, kterou by jsem ti tady do éteru mohl nahodit, takže si rovnou jdeme poslechnout vaše tipy, co teda myslíte, že by tuhle trojici mohlo spojovat.
1: Čau, tady Matej, čau Jirko. Hele, jak jsi teďka řekl poslední nápovědu, myslím si, že jo, ale akorát mi tam nesedí trošku Nicolas Cage, ale nejedná se náhodou o krále Heroda.
0: Tak král Herodes to není. My teda víme, že hledáme nějakou postavu, kterou si všichni z nich zahráli, takže jdeme dál.
2: Hele, tipuju, že to byl film, že byl každý v té roli byl anděl někdy.
0: Anděl, to už zní o něco líp, dáme si ještě jednu vaší hlasovku.
3: Čau, to je Petr. Já si myslím, že všichni tři se zahráli ve filmech Anděla.
0: A Petr ten nám to tady potvrdil a samozřejmě je to přesně tak, všichni z nich si zahráli Anděla. Nicolas Cage, tak ten si zahrál Anděla ve filmu Město andělů. John Travolta potom hrál Anděla v komedii Michael. No a Ivan Trojan, tak ten si samozřejmě zahrál Anděla v Andělu páně, jedničce i dvojce. Takže super, těch správných odpovědí se tady nakonec nějaká kupa nastřádala, takže díky vám všem, kteří jste tady se mnou dneska hádali. No a další správnou hádanku. Další hádanku 3 v jednom si dáme zase zítra, a to krátce po 2. hodině, jak jinak než tady na Rádiu Spin.

Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stál Jirka, my pokračujeme ve Spin Extra. Dneska máme 18. srpna, svátek slaví Helena, takže všem Helenám přeju jenom to nejlepší. My se už za moment podíváme, jak to vypadá s Odysseou v IMAXu, jestli už se to konečně nějak vylidňuje a konečně se tam do toho IMAXu taky dostaneme, nebo jestli je to právě naopak, takže to už za pár minut. Samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Jdem se ještě podívat taky na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 18 stupňů, plus minus 1-2 stupínky, hlásí i celý zbytek České republiky, s tím, že počítej ještě během dneška a hlavně teda večera s lehkýma přeháňkama. No a přeháňky, ty nás budou trápit i zítra, ale zítra už by to mělo být o něco teplejší. Tam se maxima vyšplhají na 25 stupňů. Spin Radio.

0: Za 4 minuty, 3 hodiny, to je přesný čas na rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: hvězdovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Co se děje?
1: Bla, bla, bla, bla, bla.
0: Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

Posloucháš Radio Spin, film Odyssea od Christopha Nolana, tak trhá jeden rekord za druhým. Teď vydělal 300 milionů dolarů a to pouze z projekcí z IMAXu, čímž teda stanovil nový rekord. No a celosvětové tržby potom překonaly 1,2 miliardy dolarů, což je v přepočtu nějakých skoro 25 miliard korun. Takže i tady se stávají další rekordy. Každopádně tenhle film je tak strašně populární, vlastně z několika důvodů, protože Christopher Nolan je prostě Christopher Nolan, lidi ho milujou, chtějí vidět jeho filmy. Je to taky film, který je natočený kompletně celý pro IMAX, což taky není vůbec běžná záležitost. No a my tady v Česku máme velkou výhodu, protože máme tu možnost, že jedno ze tří kin, který mají IMAX v Evropě, tak se nachází právě u nás na Flóře. Z tohohle důvodu tak je tady taky samozřejmě extrémní poptávka, lidi tak se tam točej každý den, já jsem koukal, že tam jsou projekce jak ráno, tak taky dokonce o půlnoci, všechno je beznadějně vyprodaný. No a co víc, tak protože se objevujou, je to samozřejmě narvaný, objevují se taky různý překupníci, kteří chtějí skupovat tyhle lístky, tak se vlastně na Flóře v IMAXu rozhodli, že ty lístky ještě zdražej, no a z původních 450 korun to vyšplhalo na 600 korun, takže ještě navíc si o to připlatíš, každopádně, ale nesmíme zapomínat na to, že to stále je opravdu unikum, který u nás tady v České republice máme. Jestli jsi ještě neviděl, tak rozhodně doporučuji vyrazit. V tom IMAXu je to přeci jen asi jiný zážitek, ale kdyby se tam nedostal nebo by si nechtěl platit 6 kil takhle za kino, tak myslím, že i normální verze bohatě postačí. Teď už se ale vracíme k hudbě. Posloucháš Radio Spin.

Posloucháš Radio Spin, za Mikem je tady s tebou stále Jirka. Celý tohle léto tak Mike Traffic cestuje po České republice a v rámci akce Afterwork tam hraje taky svoje DJský sety. Není na to sám, ale má tam vždycky nějaký hosty, ať už je to Orion, Double J, DJ Noir a tak dále a tak dále. Nejbližší zastávka, kterou tady vidím, tak bude příští víkend, nebo respektive příští týden v pátek, a to v Teplicích, potom Karlovy Vary nás čekají, Praha, Rakovník, ještě toho je před náma opravdu spousta, takže rovnou můžeš mrknout na náš web radiospin.cz, kde najdeš ještě přehled všech zastávek, který nás letos čekají. Na některých vybraných zastávkách taky Mike Traffic doveze pop-up se svojí restaurací Jam & Co., která letos slaví 10letý výročí, takže na některých vybraných zastávkách budeš moct i ochutnat jídlo z jeho restaurace. Nejbližší zastávka v Teplicích, tak tady koukám, že právě ten pop-up mít bude, takže tam budeš moct i ochutnat. Takže vyraž za hudbou, vyraž za jídlem. Připomínám, že taky celá tahle akce je úplně zdarma, takže proč by si nevyrazil? Mrkni rozhodně na všechny zastávky, protože je více než pravděpodobný, že se Mike Traffic se svým Afterworkem objeví někde i v tvojí blízkosti. Radio Spin.

Nevíš, jaká jsme generace, nevíš, jaký to je, když odmala jede haso. Znám lidi, kterým není ani 20, jsou schopný věcí, bys zvracel. Prachy změnili tvůj pohled na svět, o to více ti musí vracet. Někomu

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, tak D11 hlásí velký zdržení u 33. kilometru, kde si postojíš obousměrně, takže na to určitě dávej bacha. Bacha dávej taky na D8, 31. kilometr směrem na Ústí nad Labem hlásí velký zdržení. Na D5 u 48. kilometru ve směru na Prahu vidím taky štosovačku. No a postojíš si taky při příjezdu do Brna na D1, kde se to začíná štosovat už od 175. kiláku. Regiony tak ty jedou i dál v pohodě, když se mrkneme na silnice v Praze. Bubenečský tunel směrem na Holešovičky hlásí velký zdržení. Postojíš si taky na Štěrboholský spojce, kde se to štosuje obousměrně. Průmyslová směrem na Hloubětín hlásí taky velký zdržení. No a v neposlední řadě Pražský okruh v okolí Řeporyjí i tady nějakou tu minutku navíc nabereš. Evropská ulice, kousek od Divoký Šárky, hlásí tosovačku, protože je tam nehoda. No a ulice v Holešovičkách i tady vidím jeden crash, takže na to dávej taky bacha. Jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automoto Spin, tvoje

0: tam něco jiného, prosím, spíne.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Knows.
1: 210 32 30 30.
2: Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.

0: podle tebe. Ideál hraju přesně podle tebe, mám tady od vás další vzkaz, tak si rovnou jdeme poslechnout, co tam naladíme.
1: Zdravím, chtěl bych nechat zahrát něco od Totályho a posílám to svým kamarádům, svý přítelkyni a všechny, co mají rádi.
0: No tak jo, tak si jednoho tutele na ten jdeme společně užít v éteru Rádia Spin.
2: Rádio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Jirka, my už tady máme závěr dnešního Spin Extra, pomalu se s tebou budu loučit, ale budu tady taky vítat a to Máru. Čau Máro.
1: Čau Jirko, čau spineři.
0: Tak s Márou tě teď čeká čel na spinu.
1: Je to tak.
0: Co budete probírat se spinerama?
1: Háčkování.
0: Háčkování.
1: Zkoušel jsi to někdy?
0: Co budete probírat se spinerama?
1: Háčkování.
0: Háčkování.
1: Zkoušel jsi to někdy?
0: Hele, zkoušel jsem to.
1: Já
0: si, jo, no jasně. Pamatuju si, to jsme byli na nějaký škole v přírodě, tak háčkování, jak se to jmenovalo, křížovej stech a pak obkročnej stech.
1: Ty jsi to jenom neskoušel, ty jsi to normálně dělal, ne?
0: No jako jedno odpoledne jsem tomu dal.
1: Ty krásu, to si z toho pamatuješ docela dost.
0: Vyšívali jsme tak do papíru, jsme vyšívali, protože
1: švadlena?
0: Jsme nedostali důvěru, aby jsme vyšívali do látky.
1: Hustý, tak to bych do tebe neřekl, že se normálně vyšíval.
0: No a co vy tady budete vyšívat?
1: Já nic, proboha, po mně nic nechtějte vyšívat. Já jsem jednou taky háčkoval, ale dopadlo to teda katastrofálně.
0: A to je další věc, co je vyšívání a co je háčkování?
1: Vím já, to by možná věděl Turek, ne, co je háčkování.
0: To je pravda.
1: Tak to zeptáme.
0: Možná to bych tady dál nerozmazával. Dobře, tak na to si tady počkej s Márou, já se těším, až tady zítra přijdu do studia a bude tady
1: uháčkováno,
0: nový pantofle, nový papuče.
1: Chceš? Udělám, neboj.
0: No ty bych chtěl ideálně, teď jak se teď ochladilo, tak mi docela je zeminka.
1: No, tak jo, máš to mít.
0: Tak ještě než se podíváme teda na háčkování, tak se taky mrkneme, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 18 stupňů, takže skutečně se nám tam ochladilo a to dost. Čekají taky lehký přehánky, které nás ještě během dneška budou trápit. Déšť nás bude trápit i zítra, protože tam vidím, že nás vlastně po celý dopoledne bude trápit deštík, takže na to taky dávej bacha. Maxima, ty se nám lehce zvednou a to na 25 stupňů. Tak užívej pohodový zbytek dnes Márou, no a my se slyšíme zase zítra. Jirka, Radio Spin, peace!
2: Spin Radio.
3: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
4: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který DAB umí.
5: Radio Spin jde s DABou.
6: Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
7: Ale... nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
6: No tak, nevzdávej to, ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
7: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super! Jdu tam!

Čula Spinu, s tebou už je teďka má ráno a dneska svátek slaví Helena, taky Jelena, tak jim nezapomeň popřát, máme úterý 18. srpna. No a dneska pokecáme o háčkování, který váží 6,5 kilo. Naprosto šílený, je to dokonce i novej rekord, nebo taky, možná o tom ani nevíš, ale dramatický otočce letadla na druzení. Bylo to hodně na jistotu a hodně takový jako dramatický, ale vyplatilo se, bylo to pro extrémně vzácný náklad. Jaký náklad? Řeknu ti za chvilku, dáme si taky tvoje určitě treky na přání, takže objednávej do naší apky, nebo taky na čísle 210 32 30 30, jsem tady pro tebe, moc rád ti zahraju, máme úterý, tak to je takovej ten den, který není ani ve středu týdne, tak doufám, že nám to společně uteče. Tak jo, začneme dneska offsetem Travis Scott, Say My Grace, na rádiu Spin.

několika letech se do Česka vrací Hip-Hop Camp. Rádio Spin tě na tenhle legendární festiák plnej hip-hopu dostane. Poslouchej Rádio Spin, najdi tuhle trojici tracků

je to moje zpověď. No tyhle řádky patří jenom tobě. Děkuju ti za to, že jsem s tebou dospěl. A snad jsem dneska trochu lepší člověk. Je to moje zpověď. A tyhle řádky patří jenom tobě. Děkuju ti za všechno od začátku po konec.

0: Ladíš Rádio Spin, s tebou Mára, čo na Spinu. No a v Česku vznikl nový rekord, na který můžeme být fakt pyšný, není teda sportovní, ale háčkovací. Neboj, to nemá nic společného s Německem, ale s Kristýnou Novotnou z Prahy. Ta za 133 dní uháčkovala z vlny model hradu Kašperk. Je to hustý, váží to 6,5 kg a najdeš ho přímo na hradě. Hele, tak co bych k tomu tak řekl? Asi tohle.
1: To muselo dát příšernou práci. Přitom taková blbost.
0: ale víš co? Já možná Kristýně napíšu. Ahoj Kristýno, prosím tebe, uháčkovala by si mi 2 plus KK v Praze? Co? 2 plus KK v Praze? To už není taková blbost, ne? Tak mi dej vědět.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice. Crash na D5 na 43. kilometru směrem na Prahu. Neprůjezdný pravojízdní pruh a čekáš kolem 20 minut. Půl hodiny na D8 směrem na Ústí od 29. až na 35. kilák. A ještě 20 minut se zdržíš na D1 na příjezdu do Brna, a to od 190. kilometru. A v regionech tak tady vidím nehodu u Slavkova u Brna, silnice 50, kolony z obou dvou strán kolem 10 minut a ještě nehoda v Brně, ulice Branka. Hlavní město, tady je taky pár nehod, jedna třeba na Pražském okruhu, 21. směr D1. Začíná se to tady štosovat, aktuálně kolem 5 minut, taky nehoda v ulici Modřanská a taky Vršovická u Dělíčku. Kde se zdržíš nejvíc, tak je Velzonka v centru, taky Povltavská, ještě vidím pár minutek na Českobrodský a taky na Štěrbholský spojce směrem na Průmyslovku. Pár minut taky ještě na Pražském okruhu na 15. kiláku směr Ruziň, jinak je zatím Praha docela průjezdná. Ode mě z dopravy všechno. Kdyby si měl info, dávej vědět do apky nebo na naše číslo, kam můžeš objednávat taky treky na přání.
1: Automotospin.

0: Posloucháš Chill na Spinu, s tebou Mára, za chvilku pokecáme o dramatické události, která se stala nad Prahou, letadlo se muselo najednou otočit o 180 stupňů a vrátit se zpátky na letiště, tak ti řeknu, pro jaký vzácný náklad se vraceli, ale ještě předtím přivítám do éteru Majka, čau.
1: Čau, Máro.
0: A taky ještě chvilku pokecáme o novém tracku, který tady Michael vybral. Já jsem ještě neslyšel, Michael pořádně taky ještě neslyšel, ale už ho tady máme v knihovně. Je to Tlustej Karl, a.k.a. Fatty Pillow, Nová doba. Ty jsi mi tady mimo éter, Michael, říkal, že ten track tě zajímá jako hodně, jako se tě dotknul těma slovama, co tam říká Fatty. Tak přiblížíš to nějak, tu tvoji myšlenku?
1: Hele, určitě. Já jako Fatyho, co jsem dřív i teď občas se na to podívám, tak Fatty je strašně upřímný člověk, je moc hodnej a musím říct, že v tom tracku, ačkoliv jsem ho ještě neslyšel pořádně celý, tak jako skvěle ty slova, co tam říká, odráží tu dnešní dobu. A že vlastně to nemusí mít ani tu moderní flow, nemusí to být tak, jak vlastně teď moderní tracky jsou, ale je to strašně dobrý. A je fajn, že to někdo takhle dělá.
0: No je to skvělý, že se s tím trackem dokážeš stotožnit, protože mi přijde, že spousta raperů prostě rapuje o tom, jak si šli koupit do Anglie novej řetěz, jak prostě mají holky, jak mají káry, což prostě nikdo z nás smrtelníků moc jako nemá. Přejem si to, ale nemáme to. Ale Tlustej Karl dokáže jako rapovat v něčem, s tím se každý dokážeme stotožnit. Tak možná proto je Nová doba tak silná. Co ty na to?
1: Yes, taky si myslím.
0: No tak jo, tak si to jdem pustit. Díky moc, Michael, že jsi cinknul a těším se zase někdy příště. Měj se hezky, kámo.
1: Měj se hezky, čau.
0: Čus.

0: Rádio Spin, s tebou Mára, úterý, svátek, dneska slaví Helena, za chvilku si dáme Rap DNA, kde pro tebe mám sample od Michala Davida. Jako fakt, je to hustý, z těch osmdesátky budeš to milovat dneska. Ale ještě teďka k dramatický události nad Prahou. Letadlo plný lidí, vzácný náklad, který zůstal v Praze, prekérní situace. Musela totiž přijít rychlá otočka, ale naštěstí neboj. Všechno dobře dopadlo. Náklad, který zůstal v Praze, se vyzvednul a letěl se zase zpátky do Splitu. Teďka si říkáš, tyjo, pro jaký náklad se tak sakra mohli vracet? 10 stripterek! No jasně, hele, pro tebe a pro tvoji starou i z kufry nikdo se nikdy v životě nevrátí, ale pro 10 stripterek? No jasně, ty se určitě vrátí. Na co jsi myslel, že tam je ten autopilot? Jako jen tak, jo? Jako že autopiloti mají autopilota jen tak? Hele, i piloti mají své dny. To muselo být hodně veselý letadlo, tyjo, tam bych chtěl letět, to je bylo skvělý. Aktuálně 20 stupňů, na republiku se z východu blíží velká přehánka, teďka to je před Varama, bude to postupovat dál ze západu, já jsem idiot. Ze západu se blíží přehánka, bude postupovat na východ. Tak, naučili jsme se strany, super, 20 stupňů, bude pršet kolem 8, zítra by mělo pršet skoro celý den, tak s tím určitě počítej. S tebou Mára, za chvilku Rap DNA, kde bude Míša David. Spin Radio.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
4: Bike park Tanvaldský Špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
3: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
4: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
5: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.
6: Radio Spin. Československý underground.

0: Čau Aspino, s tebou Mára, dohrál nám verbální atentát, tak jdeme zvednout telefon 210 32 30 30. Mára, Radio Spin, kdo se mi dovolal?
1: Jsi na hiphopkem, Spine.
0: Heslo je správně, ale víš, co se bohužel nestalo?
1: Pozadí, veď.
0: Nezahráli další dva tracky předtím, ale skvělá příprava, fakt cením, řekl jsi správně heslo, budu ti držet palce některý jiný den, máš to naučený úplně skvěle, takže věřím, že se na tebe štěstí usměje. Jak se jmenuješ, promiň ještě?
1: Michal.
0: Michale, budu si tvoje jméno pamatovat a věřím, jo, že lístky na Hip Hop Camp vyhraješ. Zkus to později, nebo když tak zítra, OK?
1: Já sám, díky, mějte,
0: čau. Ahoj Michale. Já ještě teda připomenu, že musí zahrát Michailov. Život je tlak, hra prej. Musíš to hrát tak, hej. Potom Vec, máme všetko. Máme všetko, máme všetko, máme všetko. A na potřetí musí zahrát Prago Union verbální atentát. Verbální atentát. Tahle ta trojice, ta musí zahrát po sobě, aby si mohl vyhrát lístky na Hip Hop Camp. A to se bohužel teďka nestalo, Michal to zkoušel dobře. Tak budu vám přát všem štěstí, třeba příště, třeba zítra, zkoušejte to, buďte aktivní, tak to má být. A za chvilku slíbený rap DNA.

Rap DNA s tebou má Ráčo na spinu a po pátý hodině startuje rubrika, kde vždycky rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. No a včera jsme si dali luxusní oldschoolovku, zaspomínali jsme na Tupaka, takhle to znělo. What you want to do for love. You tried everything. Jako tyhle ty vokály podle mě roztočí úplně každýho, samozřejmě Tupac, Do for Love. No, řekl bych, že u toho pozitivná, u takový příjemný energie dneska zůstaneme. Mám pro tebe totiž dneska taky oldschoolovku, nebudu víc prozrazovat, místo toho ti pustím dnešní sample, takhle zní. Bystřejší možná poznali, že se dneska jedná o Michala Davida, tak jsem zvědavý, jestli poznáš i originální track a jestli samozřejmě najdeš i rapovou verzi, kterou dneska hledáme. Jestli netušíš, neboj, za chvilku přijdou i nápovědy, tak jsem zvědavý.

0: Čau na Spinu, s tebou Mára, půl šestá, dáváme si rap DNA a takhle zní dnešní sample. A zatím nikdo. Normálně zatím nikdo, je to trochu smutný, já jsem trošku smutný, protože ten track tady na Spinu hrajeme hodně, hodně často. A že zrovna slovenský old school ti bude dělat problém a budeš potřebovat nápovědy. Zhoršil se. Je to škoda. Tak jdeme na nápovědy, nedá se nic dělat. Doufám, že ty ti pomůžou a že ti to už úplně krásně objasní. Hledáš teda slovenskou tříčlenou skupinu z Bratislavy. Oficiálně se rozpadli v roce 2013 a vznikli v roce 2001. A dneska, už to prostě řeknu úplně na rovinu, dneska hledáš prostě pozitivní track. Ještě jednou to pustím dneska. Tak snad se nikdo najde.
1: Postal si? Dej vědět. Apka Rádia Spin. Nebo telefon 210 32 30 30.
0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice, kreš na D543 směrem na Prahu, bez kolon, půl hodiny na D8 směrem na Ústí od 29. až na 45. kilometr a 20 minut na D1 na příjezdu do Brna zhruba od 182. kiláku. V regionech kreš u Slavkova u Brna silnice 50, kolony s obou dvou stran a ještě jedna nehoda v Ústí Majakovského. Bouralo se taky v Praze na jižní spojce u Zahraďáku směrem na Průmyslovku, zdrží se kolem 10, zasekáno na Českobrodský, Štěrbovolský spojce, Vlzonka Nuselách směrem do centra a taky Povltavská společně v Holešovičkách a taky Plzeňská směrem na Smícháč. Ode mě z dopravy všechno.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Rap DNA s tou Mára, 6:45, dneska trošku opožděně, protože jsme tady měli zmínku o hip-hop campu, kam pořád můžeš do čtvrtka vyhrávat lístky. Každopádně teďka už k Rap DNA, dneska jsem ti pouštěl tenhle ten sample. Byl to track od Michala Davida, no a jsem zvědavej, jestli nakonec se tady našel někdo, kdo to správně uhád. Tak Luďa zkoušel.
1: Je to těžký zklamání, jako. 2H plus žijem pozitivně.
0: Žijem pozitivně máme poprvý, co nám řekne Milan.
1: Jasně, je to 2H pozitiv, žijem pozitivně písnička.
0: Samozřejmě.
2: Já žijem pozitivně navždy, navždy s touto melodiou, tak pod sami pozitivnou energiou.
0: Aspoň, že se našel tady Milan z Hradce a Luďa, který jako odpověděli za vás. Čekal jsem, že těch odpovědí bude mnohem víc, protože to je ten naprostej banger, který určitě znáš. No a ještě Luďa dal takový jako vzkaz všem, jo.
1: Co si budem, no? Špatná si generace.
0: Špatná generace, hele, tak si to musíme převychovat, takže teďka 2H+, slovenská skupina z Bratislavy, která už se bohužel rozpadla, ale zanechala za sebou několik bangrů a Žijeme pozitivně je jeden z nich, tak posílám do éteru Rádia Spin, Rap DNA, zase zítra.

Aspenu, s tebou Mára, za chvilku 6 hodin, no a to znamená jenom jedno. Startuje hodina, kdy budu hrát jenom a jenom podle tebe. Mám tady připravený dva tracky, tak si to jdeme pustit. První bude o...

0: od Milana.
1: Hele, já bych chtěl zahrát jednu písničku, co mám dlouho v hlavě. Hector, jednou to bude mít.
0: No samozřejmě, tak jo, tak jeden Hector, jednou to budeme mít. Samozřejmě DJ Vič na produkci, tím dneska začneme. A budu hrát taky pro Honzu.
2: Ahoj bombardiáci z rádia, spím tady Honza Sulmu. Já bych chtěl pro naší kuchyň, pro kluky a pro vás zahrát Rihanu. Jak se to jmenuje?
3: Pure and Pop.
2: Pure and Pop, brácho, díky moc, mějte se.
0: Put it up, máte to mít, pánové, skvělá energie, moc krát vám za to děkuju. No a dál je playlist volnej, tak já budu fakt moc rád, když pošleš voiceovku do naší mobilní aplikace, to úplně easy, jukebox, nahrát vzkaz, 20 vteřin, můžeš i rychlejš, když tam pošleš fotku úplně top strop, případně 210, 32, 30, 30, jsem tady na tebe ready, knihovna taky a playlist taky. No a ještě ti řeknu, jaký je dneska počasí a jaký taky bude. Aktuálně kolem 20 stupňů republikou prochází jedna velká přáňka, která je teďka u Benešova a pokračuje dál na Jihlavu. Aktuálně zítřejší předpověď vypadá na 25 stupňů, že by mělo taky pršet zhruba od nějakých 5 večer a teploty takhle zatažený budou až určitě do neděle, takže trošku normální počasí. S tebou Mára, startuje hoďka, kdy hraju podle tebe. Spin Radio.
4: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
5: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
4: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
5: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.
6: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.
7: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.

0: na tebe. Posloucháš Rádio Spin a s tebou má rád 4 minuty po 6. hodině. Svátek dneska slaví Helena, tak můžeš popřát třeba trackem na přání. No a odstartovala právě Hoďka, kdy hraju jenom podle tebe. Dáme si další 2 tracky. Jeden bude od Evy.
1: Ahoj, tady Eva. Dnes to bude MC Adam Svatoš, song Bez debat. A bude to pro Filipa, Dalibora, Jordána a pro všechny, co poslouchají. Děkuju, ahoj.
0: Hele, Bez debat tady nemám, ale mám tady Bez faktury. Tak já nevím, je to stejný složení, je to DJ Fate, je to taky Kato, je tam ještě Johnny Boss na featu, tak doufám Evo, že to takhle v pořádku. A úplně perfektně jsem to taky netrefil Zdeňkovi, ale já věřím, že Zdeněk bude rád i za track, který jsem tady vybral.
2: Zdravím Radio Spin, prosím zahrát tí skladby od Robina Zuka, ty Lajdaj, díky moc.
0: No a vybral jsem tady nakonec Robina Zuta, Viktor Šín, Poznamenaný, je to z toho stejného alba z roku 2021. A mimochodem, Robin Zut dneska slaví 30 let, jestli se nepletu. Takže Robinu Zutovi přejeme všechno nejlepší k narozeninám. A jestli chceš zahrát taky track na přání, 210, 32, 30, 30, nebo naše mobilní aplikace Rádia Spin. Jsem na tebe připravený, playlist volnej, jenom tvůj.

0: podle tebe.
1: Posloucháš Radio Spin, s tebou Mára a taky hodina, kdy hraju jenom podle tebe. Playlist nám krásně teďka zaplnil, a to třema borcema, kterými jsem cinkli, jako je třeba Štrudl.
2: Čau, dej Štrudl. Hele, akorát jedem od moře a ubytko, takže paráda. Užíváme léto, tak tam pustíš léto.
1: No jasně, jeden DJ Vitch a jeho léto, to se perfektně hodí, i když venku je teda docela šichravo teďka. Zahraju taky Fandovi.
3: Čau, čau, Fanda. Prosím tě mě a klukům Tomovi, Petře a Luxošovi. Od PSHček, někdo jiný.
1: Dobře, jejich novou pečku, někdo jiný, a do třetice to bude Koby.
4: Koby. Hele, prosím tě, můžeš mi zahrát song 10 let? Hele, všem, co na něj koukali a co mu drží palce v jeho životě.
1: Je to hezký, Koby, je to pěkný, takže ještě jeden Fety, playlist je pořád tvůj, takže 210, 32, 30, 30, nebo naše mobilní aplikace Radia Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice. 30 minut na D8 směrem na Ústí, pořád 29. kilák až 45. Dej na to určitě bacha. Čerstvá nehoda taky na D2, 22. kilometr směrem Bratislava. Jinak ostatní dálniční tahy vypadají docela v cajku, co se týká regionu, tak tady vidím jednu nehodu v Pardubicích na Průmyslovce. Jinak čisto, slušno a nikde bez žádných větších problémů. Kdyby tomu tak v regionech nebylo, budu moc rád, když mi dáš vědět. Každopádně se přesunu do Prahy. Tady je několik bouraček, jedna na sjezdu ze Štěrbolský spojky směrem na Černák u Počerek. Boural se taky na Sokolovský, taky ve Vršovicích, a to křižovatka s Bělcerkevskou, a ještě jedna nehoda na Průmyslovce. Pár minut na Povltavský směrem do tunelu, taky Českobrodská, Štěrbolská spojka u Běchovic a samozřejmě Pražský okruh 22. kilák směr D1. Ode mě z dopravy všechno, no a jdeme na další tracky na přání.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin na čísle 210 32 30 30. Hrajeme přesně podle tebe.
0: Jak jsem slíbil, tak plním. Pokračujeme v hodině, kdy hraju jenom podle tebe, kdy můžeš objednávat do naší mobilní aplikace Rádia Spin, jako to udělal třeba Roman.
2: Zdravím Rádio Spin, zahraj mi prosím skladbu Bobby Blaze, To je ono. Díky, čau.
0: Taky díky, Romane, že jsi poslal voiceovku. Pavel, ten neposlal voiceovku, ale napsal zprávu, tak aspoň tomu uznáme, a ještě k tomu poslal fotku svýho úlovku. Já teda teďka naštvu hodně lidí, já se v rybách nevyznám, ale je to velká ryba, opravdu velká, skoro větší jak Pavel. Netroufnu si, já se tady nebudu ponižovat. Takže, ale co umím, tak je trochu číst. Ahoj, poprosím zahrát od Logika Vtačí. Vtačí? Vtači, ano, vtačci. Neumím číst, dobře, tak ani to neumím. Předem děkuju, pozdravu z ryb, tak děkuju moc. Nakonec to nebude Logic vtačci, protože vybral jsem jiný banger, a to Izuan Dios, ještě s jackpotem, a to pod vlivem. Myslím si, že Jackson byl na tom předešlém tracku, tak se to tak vymění. Doufám, že to je v pohodě. Krásný úlovek, ale ještě předtím jeden Bobby Blaze letí pro Romana. Pokud chceš taky track na přání, 210, 32, 30, 30, už to nebudu opakovat, ale taky i naše mobilní aplikace Rádia Spin.

0: Tranquil.
1: Head shot.
0: Tranquil.
1: Sit down.
0: Tranquil.
1: Stand up.
0: Tranquil.
1: Pass out.
0: Tranquil.
1: Wake up.
0: Tranquil.
1: Faded.
0: Tranquil.
1: Faded.
2: Radio Spin na čísle 210 32 30 30. Hrajeme přesně podle tebe.
3: Čím na Spinu, s tebou Mára, úterý, svátek dneska slaví Helena. No a hodina, kdy hraju jenom podle tebe, se pomalu, ale jistě blíží ke konci. Ještě zahraju určitě ale pro Richarda.
4: Hardrico, Bandolero pro Richarda.
3: Takže Bandolero od Richarda, jeho od Richarda pro Richarda. Každopádně mám tady ještě volno zhruba na takový 3-4 tracky možná, tak uvidíme, jestli stihnem. Klidně cinkni na 210 32 30 30, nebo taky můžeš poslat voiceovku do naší mobilní aplikace Rádia Spin. Hodina, kdy hrajou podle tebe, pokračuje.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbežci,

0: Kanye West, Touch the Sky, zakončuje 6. hodinu, s tebou byl dneska Mára, budu se na tebe těšit zase zítra od 4 do 7, každopádně hráli jsme ještě Michaela Jacksona, ten byl pro Rudise.
1: Čau, tady Rudis, mohl bych tě poprosit na příjemnou jízdu od Michaela Jacksona Billie Jean, díky, čus.
0: Takže přání splněno, no a samozřejmě od 8. Anička Oravcová se svým pořadem Street Cypher, starý nový hip-hop, vždycky něco z historie, něco ze současnosti, věřím, že se opět dneska něco dozvíš, to je od 8 hodin večer. Jak jsem řekl, my se uslyšíme zase zítra a jdem se ještě mrknout na počasí. Aktuálně něco kolem 18 stupňů, už to konečně vypadá, že se na Prahu blíží i nějaká přehánka, teďka je to nad Kladnem, ještě jedna velká je u Jihlavy, ta se přesouvá dál na východ, celkově přeháněk je poměrně dost, taky bude v Budějkách, prše taky v Plzni, ve Varech ještě, takže uživej déšť, zítra bude kolem 25, trochu teplejš, ale i tak by mělo pršet, no a tyhle ty teploty se budou držet do konce tohohle týdne. S tebou byl Mára, těším se zítra, ahoj! Spin Radio.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Radio

0: show.
1: Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Radio Spin.
1: Na plakáte moje jméno
2: Vec.
1: Přišel jsem čeknout toto město.
2: Kde?
1: Rozjebat se jak zvěra.

0: Rádio Spin.
1: Můj style je hard jako hardcore, chodící protiklad, hardčit s láskou, makama tvořím, jako bych chtěl artwork, abych byl tam, kde jsem se musel maknout. Dám vol na live show, když drum se nechápou.

old school, new school, underground. To je Anička Oravcová a Street Cypher. Dneska týdne, listování repem a každej týden DJskej set. Street Cypher na Rádiu Spin. Každý úterý od 8 večer.

čistej, očištěn, co nahrál jsem mixtape, jsem vytnul ten systém nesnáším, vědět, co si myslej. Napiš každý hovno na Twitter a nebo vyspej, unfollow. Oni jsou v mlze a já nad mlhou, mlhovky jsou rodičovský zámky, nefungujou, ale nechci rejt, šiřte hudbu, nešiř hejt.

0: Talk.
1: Snažíme se psát jako o věcech ze života prostě těch lidí, s kterýma se bavíme. Hmm. Hodně jsme se o tom s gufrákama i bavili, že prostě chceme, aby to bylo srozumitelné, ale zároveň relatable. Takže si myslím, že to je hodně tím, a pak si myslím, že se nám daří dělat chytlavý písničky a ty lidi fakt na těch koncertech jako zpívají většinou všechny ty písničky a je to fakt úžasný, jakože jdou fakt na tu hudbu, takže to mi přijde Hele, 2-1-3 jsem používal dřív, když jsem začínal hrát Divoký kmeny, Ikariam a všechny tyhle online hry a jméno Mat už bylo zabraný, 1-2-3 už bylo taky zabraný, tak jsem to prostě přehodil, protože mi vzniklo tohle, ale chci se toho zbavit, tohle odsazu číselnýho už.
2: Já jsem si právě říkal, že máš jeden song o tramvaji číslo 17, taky se třeba nesouvisí s autobusem 1013.
1: Jo, 1013, vždycky lidi mi posílají, vždycky mi posílá nějaká hospoda 213 nebo tramvaj 213 bus, no tak posílejte dál, ale už to asi škrtá.
2: Co pro tebe znamená, nebo by znamenala tato cena?
1: Hele, já strašně rád soutěžím. Miluju soutěžení. Často se debatuje o tom, jestli soutěžení v umění má nějaký smysl. Pro mě osobně to má smysl velký, protože mě to baví a rád vyhrávám ceny. Dlouho jsem žádnou nevyhrál, takže bych měl velkou radost.
2: Donald Trump tě pozve do Bílého domu, tak co by podle tebe s tebou chtěl řešit?
1: Já si myslím, že Donald by se mnou chtěl určitě řešit. Mně přijde, že on by se mnou nechtěl řešit nic. On by mě tam pozval, když už, tak kvůli tomu, že se mnou chce být viděný, aby měl čísla nebo něco takového. A aby měl těch 9000 pražských hipstrů prostě. Já bych s ním asi chtěl jít prostě třeba na karaoke, jako. Spin
2: Talk. Ahoj, já jsem Roman Jakub a děkuju, že posloucháte Spin Talk. Talk Rádia Spin nejen o rapu. Dneska jsem rád, že pozvání přijal týpek, kterýho jsem viděl v létě na filmovce v naprosto narvaném klubu Mír a z koncertu jsem odcházel mega nadšenej, jak moc to bylo dobrý. Jednak muzikou, jednak vibem. Matěj Ček, a.k.a. Mat 213, hostem dnešního dílu Spin Talku. Matěj, vítej na Spinu.
1: Ahoj, Romane, dík za pozvání.
2: Tak musím říct na začátek, strašně se mi líbila ta tvoje show v Uherském Hradišti v Míru, kde jsi sám pouštěl beaty ze svýho noťasu, odletí v dabu si spučoval nabíječku, abys vůbec mohl hrát. Často máš koncerty tohle toho typu, že ti všichni v místnosti pomáhají, aby vůbec mohl odstartovat koncert.
1: Jo, tak za prý děkuju moc, to jsem rád, že se ti to líbilo. Jako hodně jsem rád, když ty show jsou propojený s těma lidma a vlastně to je to, co mě na tom nejvíc baví, spíš ten rozměr toho, právě aby ty lidi z toho měli jako tu unikátní zážitek, že tam spolu komunikujeme hodně a ta dramaturgie, tahle, ona je improvizovaná, ale říkám tomu, dramaturgie toho koncertu je pro mě důležitější než ty písničky, které hraju. Takže.
2: Jak moc máš nachystaný dopředu vždycky?
1: Většinou si to chystám ten den, takže každý ten koncert je specifický i co se týče místa, takže reaguji jinak na každý místo, kde jsem, i to místo na mě nějak působí, tak podle toho mám i náladu, někdy přijdu a jsem úplně třeba naštvaný a odevzdaný, ale zároveň se tak prezentuju i na té stage a líbí se mi ta upřímnost a pak se to třeba mění během toho koncertu, někdy prostě si chystám. Někdy používám věci, které už třeba dělám delší dobu, nějaký průpovídky a tak, ale jak říkám, nejdůležitější je interakce s těma lidma, kor v těch prvních řadách, kam došáhnu fyzicky a to mě fakt baví, no, protože hrát ty písničky jako není zas taková zábava, když to hraješ už jakoby po několikátý,
2: jasně.
1: Tohle je to nejlepší, no.
2: Na druhou stranu, když si pak hrál potrvá a skočil si do davu, tak najednou jste tam utvořili prostě kruh a užívali jste se, tak to bylo fakt jako velmi, velmi dobrý. Jak vzniklo to, že vystoupíš v Hradišti na LFŠ? Vždycky jsem měl pocit, že tam vystupovali z rapu spíš starší kolegové, obrat k mladší scéně mi přišel naprosto jakoby super, změnila se tam nějaká dramaturgie, máš pocit?
1: Jo, byl jsem tam hostem podcastu vlastně vlastně se známým, který to pořádá a teď už známým teda. A on právě říkal, že se snaží jako hledat ten balanc mezi tou mladší cílovkou a i těma staršíma, ono jako přece jenom je to speciální cílovka, jako ten alternativní filmový festival, ale myslím si, že třeba já, Gufrau, nebo Lifer, nebo ta mladá scéna, co tady nějak vzniká, toho alternativního rapu, tak si myslím, že je to i pro starší lidi pochopitelný.
2: Jak dlouho ještě budete alternativní rap podle tebe?
1: No tak Gufra už moc, jakoby ty už prosákli do toho mainstreamu pořádně a teďkon s tím posledním singlem a my jsme tak jakoby...
2: Myslíš Navždycky blázen?
1: Navždycky blázen, teď jsme tak jako na pomezí, no a já si myslím, že jako hudebně, jako třeba nebo textově, tak to alternativní furt podle mě je to trochu něčím jiný, ale jako poslechovosti už jakoby máme srovnatelné číslo s nějakýma mainstreamovýma jménama.
2: Jak se ti hraje mimo Prahu? Hradiště bylo asi specifický, protože vlastně těch Pražáků tam bylo spousta, takže de facto si hrál pro svoje obvyklý publikum, ale když hraješ někde jinde mimo Prahu, tak je to trochu jiný?
1: Musím říct, že tohle, co říkáš, je dobrá poznámka, protože já vlastně vždycky hraju pro takový, tomu říkám, pražský publikum, protože jako ta jinťoušská skupina tam většinou jde na mě, že mě zná i v jiných městech, ale nejlepší zkušenosti jsou vyloženě z nějakých majalesů nebo festivalů, kde jsi jenom jeden z mnoha prostě a přijdou lidi, kteří tě neznají, tak to je ta srážka pak s tou realitou a mě to baví, prostě je to takový masochismus, že ty lidi vůbec netušej, jdou třeba na Sofiana, který hraje po tobě a ty mě musíš přesvědčit a oni to nechápou, pak mě na něco jako vibe a tak, takže to mě baví někdy víc, než hrát pro ty lidi, co to
2: pro ty
1: znají.
2: Tvoje. No. Na druhou stranu, stejně jako Gufrou, tak vlastně to, co mě baví, že se vám podařilo, tak vy jste prostě fakt jako vytvořili novou skupinu nějakých jako diváků a posluchačů, který za váma, a ty to nemyslím negativně, chodí až jakoby fanaticky, že vás prostě jako znají do detailu, znají všechny texty. Když jsem pak viděl Gufrou v klubu FAMU, tak pro mě to byl prostě vlastně strašně příjemný zážitek a stejný zážitek jsem měl právě i z tvýho koncertu v klubu Mír, že jsem si říkal, je to super. Čím si myslíš, že to je? Že ty lidi nejdou jenom na koncert, ale vlastně je to nějaký životní styl možná?
1: Tak to je taky hezký, že říkáš hezký věci dneska. Děláš mi radost, děláš mi dobrou náladu. Nemám dobrou náladu, ale teď se cítím fajn, takže děkuju. Já si myslím, že je to těma textama, které jsou mnohem víc osobitý a snažíme se je mít jako... Snažíme se psát jako o věcech ze života prostě těch lidí, s kterýma se bavíme. Hodně jsme se o tom s Gufrákama i bavili, že prostě chceme, aby to bylo srozumitelné, ale zároveň relatable. Takže si myslím, že to je hodně tím a pak si myslím, že se nám daří dělat chytlavý písničky a ty lidi fakt na těch koncertech jako zpívají většinou všechny ty písničky a je to fakt úžasný, jakože jdou fakt na tu hudbu, takže to mi přijde super.
2: Co ta 2-1-3 ve jméně? Co to znamená? Třeba jsi to někdy vysvětloval, já jsem to nepochytil, nebo jsem to nedostatečně googloval.
1: Jo, hele, 2-1-3 jsem používal dřív, když jsem začínal hrát divoký kmeny, Ikariam a všechny tyhle online hry a jméno Mat už bylo zabraný, 1-2-3 už bylo taky zabraný, tak jsem to prostě přehodil, protože mi vzniklo tohle, ale chci se toho zbavit, tohle odsazu číselného už.
2: Já jsem si právě říkal, že máš jeden song o tramvaji číslo 17, taky se třeba nesouvisí autobusem 1013.
1: Jo, 1013. Vždycky lidi mi ji posílají, vždycky mi posílá nějaká hospoda 213 nebo tramvaj 213 bus, no tak posílejte dál, ale už to asi škrtám.
2: OK. Dneska ráno jsem viděl, že burcuješ na Instači fanoušky, ať hlasují do Zlatého Slavíka. Co pro tebe znamená, nebo by znamenala tato cena?
1: Hele, já strašně rád soutěžím. Miluju soutěžení. Často se debatuje o tom, jestli soutěžení v umění má nějaký smysl. Pro mě osobně to má smysl velký, protože mě to baví a rád vyhrávám ceny. Dlouho jsem žádnou nevyhrál, takže bych měl velkou radost. Já si myslím, že ten Slavík je takovej jako specifický v tom, že tam hlasují fanoušci, ale zrovna já jsem nominovaný na objev jako roku, což je jako porota. O tom rozhoduje. A takže je to zase nějaký...
2: Takže porota tě nominuje.
1: Porota tě nominuje, ale jsme tam 4 nominovaný, no pak rozhodnou samozřejmě lidi, ale je to nějaký uznání zase jako té práce, vlastně vždy nechci se chvástat, ale vlastně každý rok, co hudbu dělám, tak vlastně každý rok jsem byl nominovaný na nějakou cenu, takže vždycky je to příjemný, že ta práce je jakoby odměněná.
2: A v čem je pro tebe jiný třeba Slavík a Anděl, jestli pro tebe má nějakou jinou hodnotu?
1: Tak Anděl je... To nevím, jestli teď můžu takhle komentovat otevřeně před těma Slavíkama ještě, ale jako ten Anděl se mi líbí víc ta soška, takže mám asi bych radši tu sošku toho Anděla, ale...
2: A plus to, že to je možná odborná cena, ne?
1: Je to odborná cena, no, ale tam je to zase složitý pro mě, protože tam vlastně pro mě není úplně, mám pocit, kategorie, protože jsem něco, jak jsme se bavili na pomezí toho rapu, alternativního popu a tak, ale možná už málo alternativní, takže...
2: Se kterým z těch slavných Čechů si příbuzný? František Ringo Čech je tvůj děda?
1: Ano.
2: A máš nějaký příbuzenský vztah k Vladimíru Čechovi, co uváděl Milionáře? Protože jeden kolega mi říkal, jasně, to je určitě jeho syn, na to se ho zeptej. Tak schválně jsem záměrně negoogloval, nehledal, říkal jsem si, schválně se zeptám.
1: Zkusíš to. Jeden z nich to je, Vladimír Čech, rest in peace, tak to není můj táta ani děda, byl to dědu známý, jednou jsme si pamatuju, že když jsme byli, jo, můj děda je teda Franta Ringo, a když jsme byli takhle jednou u děda, tak Vladimír Čech tam přivez nějakého svýho syna, který se myslím taky jmenoval Matěj Čech, takže jsme tam byli prostě sešlo z Čechů, že? Ale ty s ním nemám nic společného.
2: Dobře, dobře, dobře. Ovlivnil tě nějak děda? Děda zpívá, maluje, ty taky vlastně se věnuješ muzice a malbě, tak byť každý to děláte tak trochu jinak, řekl bych, tak jestli tam je nějaký vliv generační?
1: Je tam vliv, že odmala vlastně, já jsem z pěti jako jeho vnuku a trávili jsme u něj dětství a každému vnukovi jako předpovídal nějakou budoucnost, takže on takhle už odmala jako přerozdělal, kdo bude doktor, kdo právník, kdo politik a kdo malíř.
2: A trefil se?
1: Trefil se, protože už vycítil prostě ty predispozice těch děcek, ale teď je otázka, jestli ta věštba neovlivnila to směřování těch děcek. Mm-hmm. Ať tak, či tak, většinou mu to vyšlo, takže jsem byl odmala takhle, jsem to měl v hlavě. No. Mm-hmm.
2: Než se budeme věnovat hudbě a tvým projektům, tak bych se začal tím, jaká muzika tě třeba formovala, když jsi byl mladší, než jsi teď.
1: Určitě nejvíc rap, ten jsem ve 12 letech se učil ho poslouchat, protože se mi to vůbec nelíbilo, poslouchal jsem Beatles, ale chtěl jsem poslouchat rap jak kámoši.
2: Promiň, že ti do toho skáču, jak se učí poslouchání rapu?
1: No je to hele složitý, tyjo, protože je to v podstatě, bych to přirovnal jako k nějaký teďkon experimentální hudbě, kdybys poslouchal, tak na první poslech je to, nic si to neříká, ale teďkon u experimentální hudby třeba nemáš takovou potřebu to dělat, protože co se k tomu váže, žádná odměna, když to tehda, když poslouchá rap a nelíbilo si to, tak furt chtěl tu odměnu být jako ty ostatní. Mm-hmm. Takže jsem se učil na Tafrobovi, učil jsem se na Hugo Toxovi a po těch Beatles mi to přišlo tak hrozně nemelodický a hnusný kakofonický.
2: A co tě k tomu teda táhlo, to, že to poslouchali ostatní?
1: Poslouchali, jako já jsem měl starší kámoše prostě z fotbalu a poslouchali rap a já jsem řekl, víš, takový to prostě...
2: Kdy ses teda, nebo jakým okamžikem ses naučil poslouchat rap?
1: No, byl to, jako asi jsem se to naučil nejvíc na Eminemovi a na Hugo Toxovi, no. Uh-huh, uh-huh.
2: Koho máš ve svém playlistu třeba teď? Kdo tě inspiruje?
1: Uh-huh. Nejvíc momentálně španělský hudebník, který se jmenuje Rusovsky. Uh-huh. Potom mě hodně baví berlínská scéna kolem Life from Earth a ještě z té španělské scény bych jako zmínil BB Tricks a Ralphicho, takže hodně poslouchám evropské jako alternativní pop, no. Mm-hmm.
2: Nebo takhle, ještě se tam najdu otázku. Když ses rozhodl, že teda už budeš poslouchat rap, tak ses asi v nějakou chvíli rozhodl, že ho budeš i dělat. Mm-hmm. S čím jsi do toho rapu vlastně šel? Jaký témata jsi chtěl otvírat? Jaký zvuky jsi chtěl do té společnosti přinášet? Mm-hmm. Protože určitě nějaký takovýhle rozhodnutí, nějaký takovýhle impuls tam být musel.
1: Jo, já jsem ten rap teda začal dělat hodně třeba od 15 do 17, pak jsem přestal, začal jsem se věnovat jako kytarový hudbě, takže jsem si založil kapelu a ten zvuk, který jsem teda přinesl do té společnosti, až byl nějaký jako shoegaze nebo krautrock, něco takového. A pak jsem se dostal k folku a od něj k hyperpopu a k tomu, co dělám teď, takže alternativním pop, takže to byla taková evoluce, ale s tím rapem mě bavil jako vyloženě třeba Vince Staples nebo prostě věci z Ameriky, tak takový alternativní rap. No.
2: Který ti tady prostě chyběly?
1: Který mi vlastně jo, no. Vlastně, jo.
2: Na Go Outu je napsáno Mat 213 je digitální písničkář. Tak co to znamená?
1: Na čem webu Outu?
2: Na Go Outu.
1: Jo, na Go Outu. Znamená to, to použil hudební teoretika publicista Karel Veselý, když psal o mý první nějaký desce a v to písničkářství právě vycházelo z toho, že ty první věci byly hodně folkový, takže tradice takového Eliota Smise nebo těch ruských jakoby, písničkářů folkových, takže, ale měl jsem tam různý takový digitální sample a tak a mluvil jsem o hodně takových současných věcech, internetové kultuře, takže to je taková syntéza těch všech věcí. No.
2: Navíc ty seš trochu takový jako básník a poet a v těch textech, jakože to má takový jako hlubší význam, než jenom jako basic písnička. Cool. Co bys chtěl, abych já jako posluchač ve tvojí muzice našel? Na co se mám soustředit podle tebe?
1: Nejvíc asi na ty texty. Vlastně ta hudba je jenom taková berlička, abys u toho vydržel. A samozřejmě jako ta melodická linka je to o tom, aby ti to hralo v hlavě, aby jsi to chtěl pustit a zaspívat. Ale jinak ty texty vždycky byly jako alfa omega, kdy... Vlastně často chci, aby jsi zůstal na stopkách, jestli je to myslím vážně nebo ne, a nebo jaký příběh vyprávím a jestli je pravdivý nebo ne. Chtěl bych, aby ses u toho bavil prostě. No.
2: Vyprávíš pravdivý příběhy?
1: 60/40, pravda lež.
2: Dobře. Jak vlastně vznikají beaty pro tvoji muziku? Je to tvoje práce, nebo někde kupuješ beaty, nebo někdo tě tvoří na míru?
1: Je to moje práce, i když teďkom poslední věci, co dělám, tak kupuju některé beaty. Mám vytipovaných pár beatmakerů jako ze světa, co mě baví, ale jinak furt se mi osvědčuje nejlíp, že já sám, když si ho udělám, tak mi to baví nejvíc.
2: Co vznikne dřív, beat nebo text? Předpokládal bych, že text, podle toho, jak si spolu povídáme, ale třeba to je jinak?
1: Hele, víš co, já píšu básničky, takže já píšu pořád jako poezii. Já jsem hlavně jako, jsem to příšerně, ale řeknu to básník.
2: Jasně.
1: Takže píšu vlastně každý den a z toho pak vybírám prostě věci, které se hodí do beatu. Takže co se týče vzniku písničky, tak první je beat, do který pak dávám něco, co jsem už pozbíral.
2: Já jsem tady měl napsanou poznámku básník a pak jsem to škrtl a říkal jsem si, to bude hrozně trapný, když to řeknu.
1: Je to mnohem trapnější, ještě když to řeknu já.
2: Takže minimálně mám radost, že jsem se tam jakoby trefil. Když tvoříš, potřebuješ ticho a klid, nebo v době, kdy skládáš, tak jsi obklopený velkým množstvím jako různorodý muziky?
1: Jo, to je fakt příjemná otázka, no. To je fakt dobrá otázka. Já vlastně mám rád klid a tak, ale potřebuju fakt strašně moc inspirace pořád. Vlastně já každý den dělám ráno od 9 do 12 a potřebuju každý den přijít minimálně na 2-3 nový songy já sám a 2-3 nový songy objevit.
2: Jak se to dělá?
1: Prostě sedím u toho a dělám, co to jde, a pak to objevování songu je, že odpoledne do večera už chodím třeba do práce a tak, ale během toho furt chci objevovat nové věci, které mě inspirují.
2: A to projíždíš náhodný playlisty třeba na Spotify nebo doporučený interprety těch, který si posloucháš a tak dále?
1: Dělám si svý Spotify playlisty, jo. Vlastně brouzdám, jako tohle další práce úplně, cítím se jak DJ v podstatě. No.
2: A tahle ta rešerše musí být někdy i časově náročná, ne? Protože hodněkrát musíš taky šlápnout vedle.
1: Nebo? Extrémně náročná, jakože je to vyloženě jako je to fakt hodně, jsou tam Excelové tabulky, tak ti to řeknu.
2: Ok, dobře. Hodně muzikantů tvoří triky tak, aby byli úspěšní na sociálních sítích, tak mě zajímalo, jak to máš ty. Nemyslím to, že to tak jakoby děláš, ale jestli vlastně, když tvoříš, tak nad tím jako přemýšlíš, jestli si to náhodou třeba na tom TikToku nemůže prostě chytnout, protože třeba kluci z Gufrau teď, neříkám, že to tak jako dělají záměrně, ale velmi chytře propagují tracky, které se chystají vydat, nebo které už jsou jakoby venku, a udělaný to mají velmi dobře a zároveň to dělají velmi vkusně.
1: To je docela vtipná, tady řeknu takovou historku jako zákulisní, že kluci z Gufrau v TikTok vůbec neuměli používat. Jakože my, když jsme dělali ten song Potrvá, tak já jsem prostě začal točit TikToky a tak a říkal jsem jim, hoši, jako oni dělají perfektní klipy, jsou za super umělci, ale vůbec ten TikTok nechápal, když jsem řekl, musíte to točit takhle, takže jsem mi jakoby vysvětoval, co a jak. Říkal jsem Hugovi, že to musí prostě víc rozjet a to. A úplně přerostli, když to tak řeknu, přerostli mě v tom totálně a i s tím Viktorem to dělají fakt bombasticky a jak říkáš, vkusně. Já si myslím, že je to dobrá cesta, ale musíš být s tím algoritmem a s tou platformou tak zžitej, že musíš chápat veškerý její nuance. To znamená, že když tam najednou začneš dávat svoji hudbu a tak z ničeho nic, nefunguje to tak, musí ten TikTok vědět, že na něj i postuješ nezalstně, že nic po něm nechceš. A musí to být fakt hrozně přirozený. Je to strašně chytrý zvíře a monstrum.
2: To je skoro, když mluvíš o někom, s kým jdeš na rande.
1: Je to tak, no, ale musíš o tom tak uvažovat, protože někdy tak mám pocit, že je to fakt, jak dostat holku, jako aby se ti tam něco uchytilo. No,
2: no jako to trošku to teďka na mě takhle šlo úplně. U čeho nejvíc relaxuješ? Co tě nejvíc dobí energii? Je to fotbal?
1: Je to fotbal, kámo.
2: Fakt.
1: To jsi řekl úplně přesně, jak to víš?
2: Jenom vím, že prostě fotbal a taky tady dneska zazněl, tak jsem ho otočil zpátky.
1: Hele, úplně fotbal, jakože včera jsem byl na tréninku, procházím se tady takový složitý období a šel jsem si prostě kopat jenom o zeď a fakt úplně mi to vyčistilo hlavu, zařvu si, zafauluju, je to fakt super.
2: Který ze singlů, který jsi nahrál a pustil ven, je teďka momentálně tvoje srdcovka a který z tvých tracků, nebo třeba i společných s někým jiným, je třeba single, který tě podle tebe definuje?
1: Srdcovka je určitě, musím říct, mám rád písničku Poslední hezký léto z mého posledního alba. To mi přijde, že se tam hezky kloubí jako to, že něco reálně říkám a to, že trolím malinko toho posluchače, toho zasvěcenýho, ne teda. A pak samozřejmě, co mě nejvíc vystihuje, je asi i tenhle track, no. Asi bych řekl, že, ano, že tam je tam taková, Angličani tomu říkají wit, taková jakoby drzost a zároveň chytlavost a zároveň i je to o něčem ta písnička, což chci, ať každá je.
2: Který ze singlů, který si nahrál a pustil ven, tak je, tak musíš hrát vlastně jakoby na každý show, protože jinak by ti to lidi neodpustili.
1: No určitě to jsou ty nejposlouchanější logicky a je to Potrvá 17, písnička 50. To musím, i když samozřejmě musím říct, že moje výhod, nebo co je dobrý, je, že hodně lidí poslouchají fakt hodně mých písniček, fakt hodně, což je někdy těžký vybrat pak jako na shows, co hrát, a fakt mě strašně mrzí, že lidi odcházejí třeba někdy, že je, proč nezahrál tohle a tak. To je věc, která mě fakt strašně drásá a hrozně rád bych to dopředu věděl, abych uspokojil všechny a bude to těžší, čím víc písniček člověk má, uspokojit víc lidí, ale...
2: Přijde někdy doba, kdy nebudeš hrát Potrvá? Protože při tomhle tracku ti tam vzniknul, já vím, že teďka se bavím o jednom konkrétním koncertu, ale vlastně skvělej vibe, který byl velmi jakoby silný.
1: Já si myslím, že Potrvá je jedna z těch písniček, která krom toho, že je chytlavá a má fajn text a je to zábavný, tak má fakt silnou jako atmosféru, která mi je strašně příjemná, takže i kdyby to lidi třeba tolik neposlouchali, tak se mi to fakt líbí, má to takovou klukovskou atmosféru, takový táborák, ale zároveň je to současný zvuk, takže to mě baví.
2: A autorem je Hugo toho textu?
1: Toho refrénu je autor Hugo a toho jakoby... jak je to naspívaný, tak jsem já s Vojtou.
2: Okay.
1: A protože my jsme to zaspívali, jeho text, než on ještě přišel na session, a on pak přišel a řekl, tyve, vy hajzlové, to je můj text, docela srdcovka osobní. A my
2: já si jako pamatuju, že tenkrát ještě Hugo, když tady pracoval, tak byl na Airchecku, což je situace, kdy si pouštíme vstupy a povídáme se o těch vstupech. A takhle na papírku právě byl text Potrvá, což vím až teďka zpětně. A já jsem říkal, Hugo, vůbec mi to teďka nečti, to mě vůbec jako nezajímá. A teď já nevím, 2 roky poté se tady bavíme o tom, že to je prostě najednou velký hit a přijde mi to vlastně strašně, strašně vtipný.
1: To je dobrý, že to měl na papíru. Tak vidíš, taková srdcovka, my mu to ukradli.
2: Na druhou stranu je to možný, aspoň se to díky tomu zhmotnilo, ne?
1: No jasně.
2: Tak jak jste se vlastně poznali s Gufrou? Znáte se z Letný? Nebo jak to vzniklo?
1: Hele, oni byli vlastně... Jako já jsem je zaznamenal nějak, když mi napsali, aby jsme nahrali ten jejich single Bad Boy Vibe, kde mě pozvali jakoby na feed a já jsem jako je moc neznal, ale oni jako, že mě znají, že mě má jako Hugo rád a to, tak jsme udělali tuhle písničku společnou a jako bylo vidět, že si hned prostě sednem, že to bylo, jako oni jsou mladší o asi 5 let, ale úplně jsme si sedli, jako i hned jsem poznal, že to jsou ty soulmate a máme fakt super vztah s klukama a pak jsme spolu prostě hrozně moc času začali trávit mnohem víc času, dělali jsme spolu prostě písničky a pak jsem jim poslal vlastně, že jsem chtěl udělat s nima song, to byl Bydlím u rodičů, tak jsem jim to poslal.
2: To je teda mimochodem taková super pecka.
1: Děkuju. A oni, že super, tak přišli a pak, hele, pojďme udělat EPko rovnou a to říkám, OK, tak jo, tak jsme dodělali EPko a od té doby jako je náš vztah fakt super. Jezdíme spolu na show, zhrajeme a mám kluky fakt nejradši, jsou super.
2: Čím tě kluci inspirujou a čím podle tebe ty inspiruješ je?
1: Já si myslím, že inspiruju mnohem víc já je, než oni mě.
2: OK, dobře.
1: Já si srandu. Ale teďkon jsem slyšel nějaký rozhovor a tam hrozně mě jako chválili, v čem je inspiruju a tak to bylo hezký. A tak jsem si řekl, jako, že možná přehánějí, ale oni mě určitě inspirujou v tom, jak mají jednak ten mladický drive, který furt sobě mám, ale malinko usíná a furt vlastně mě to nutí držet krok. Potom, jak k té hudbě přistupuju, takže je prostě baví, že jsou prostě talentovaný a nepřemýšlejí tolik nad věcma, ale jsou dobrý. A potom určitě mi nejvíc imponuje, že jsou takhle skupina, která se podporuje furt jeden druhýho a homogenně fungují skvěle. V čem si myslím, že inspiruje je, tak je to v tom, jak se bavíme jako o hudbě, jakože o tom hodněkrát jsme se bavili o tom, kam to posunout dál, třeba jako něco mezi tím rapem a popem, takže tak tyhle ty debaty si myslím, že se tak, že v tom se mi malinko možná ovlivnilo nějaký, no, být upřímnej v tom, co dělám a nestydit se za to, co děláš, i když to zní jako, že to nezní cool ten sound.
2: Jak budou znít Gufrau, až jim bude třeba 40 nebo 50?
1: Jo, jak budou znít Gufrau, no, já myslím, že se rozpadnou a že už nebudou spolu, nebo takhle, v tomhle věku už zase budou spolu, protože už budou jezdit jako PSH, takový ty zasloužené koncerty, jakože všechny pecky, co mají z mládí, ale třeba od 30 už jako nebudou spolu. Vojta bude dělat víc kytarový věci, víc takový alternativní, někdy si štrejchne jazzem. Hugo bude dělat elektronickou hudbu, ten bude dělat dupačky do 50. A Kuba, ten bude... Člověče, Kuba, ten bude Nobody Lesson, prostě naší scény novej.
2: No tak to zní velmi dobře. A jakým okamžikem se podle tebe zase spojí? Potkáte se někde vy všichni v hospodě a řeknete si, chlapi, tenkrát pamatujete?
1: To byly časy. I hele, jako vzhledem k tomu, že já jsem sentimentální člověk a lehce se opiju nostalgii, takže se to určitě stane.
2: Ok, dobře. Jak moc je pro tebe důležitá grafika přebalů Alp? Velku máš 5 desek, pokud jsem dobře koukal. Přišlo mi, že u přebalů střídáš grafiku a fotky vždycky na těch jednotlivých albech, tak třeba který tvůj přebal máš pocit, že je nejhezčí?
1: Já mám fakt hodně rád Gufra 213. To se mi podle mě fakt povedlo, je to divný, zároveň úderný a takový čistěnký, to se mi líbí hodně a jinak pro mě to je strašně důležitý, protože asi je to tím, že jsem studoval jako malbu a bavili jsme se hodně o tom prostě na škole, takže pro mě vždycky, když jsem začínal dělat hudbu, tak pro mě byl důležitější mnohdy ten vizuál, než jak to zní, protože to předávalo tu message někde.
2: Takže by to bylo vizuál, pak text a pak až beaty.
1: Ze začátku to tak bylo, takže pak se to nějak jakoby proměnilo, ale ten vizuál pro mě bude vždycky strašně důležitý.
2: Na albu Nesu oheň je spolupráce s Anabel, taky Arletou, taky ale s Václavem Noidem Bártou. Jak a proč vznikla tato spolupráce? Ten single zní trošku jako kolabo z Limp Bizkit nebo něco takového soundově.
1: Jo, jsem rád, že to říkáš, protože já jsem zrovna viděl dokument Woodstock 99 a byly tam Limp Bizkit právě a já jsem si řekl, hej, to je neuvěřitelný, to je neuvěřitelný, mě to úplně prostě uhranulo a strašně jsem chtěl udělat nějaký nu metalový track, prostě strašně. A najednou jsem nahrál tenhle ten track, řekl jsem si, tyhle, to je, jakoby je to úplně něco jiného a lidi mě s tím pošlou do hajzlu, ale baví.
2: Poslali nebo neposlali?
1: Hele, jako neposlali, ale je to málo poslouchaný track z toho alba.
2: Já si myslím, že ten Noid, ne, ten tam jako tak jako může rezonovat tím, že si člověk řekne, to si nepustím.
1: Je pro možná pro starší lidi, jo, ale pro mě to je super,
2: děkuju.
1: Že... teď mi nepřímo řekl, že jsi to nepustil klidem. Ne, ale jako Václav je fakt absolutní střelec, jako ten prostě, co umí, jaký má rozsah, jak zpívá, řekl jsem si to, prostě chtěl jsem tam dostat tu energii prostě ještě do toho refrénu víc a on byl prostě perfektní. Kejf na to, že jsem byl fakt spokojený.
2: Dobře.
1: Dobře.
2: Teďka máš venku nový single s Rohonem, ještě ke mně přijdeš, je to takový velký love song, řekl bych. Taky vlastně na tvý poměry poměrně mainstream, ale vlastně jako docela dobrý. Já jsem nejdřív jsem si říkal pro pána Jána, pak jsem se přistihl, že si to jako zpívá.
1: Já.
2: A tak podobně. Tak přineslo ti to třeba nový posluchače?
1: Přineslo mi to nový posluchače, ale jako jinak, pojďme si říct, ten song je docela propadák, no. Jako má to v pohodě čísla relativně, jako teď za měsíc to dá těch 100 tisíc, ale nám s Rohanem se prostě strašně líbil a jako by všem, komu jsem to pouštěl, tak jenom kroutili očima, jako co to je za sračku. A takže celou dobu jsem měl prostě, na TikToku se to vůbec nechytalo, ale nám se to tak strašně líbilo prostě, že jsme si řekli, prostě pojďme to vydat.
2: Na mě to působí jak nějaký East 17, nebo něco prostě takový.
1: No je to prostě, je to úplně jako sladko, ale je to takový jako osmdesátková zamilovaná jako balada a já jsem si řekl, že ten refrén je tak prostě zvláštně plný a tak a přišlo mi to celý takový divný a nevkusný, takže masochisticky jsem si to i chtěl vydat. Jako.
2: Možná za to dostaneš toho Slavíka, protože tohle mají lidi rádi. Bude s Rohonem ještě nějaká větší spolupráce?
1: Já doufám, že jo. Jako Adam je super a jako taky lidsky mi přijde, že si rozumíme a oba dva máme společně, že jsme z těch výtvarných škol, takže řešíme podobně.
2: Oba dva máte tracky z Gufrau.
1: Je to tak.
2: Takže to propojení je mnohem větší. Tak
1: jo.
2: Jsme v závěru povídání, tak pár otázek na závěr. Donald Trump tě pozve do Bílého domu, tak co by podle tebe s tebou chtěl řešit?
1: Já si myslím, že Donald by se mnou chtěl určitě řešit. Mně přijde, že on by se mnou nechtěl řešit nic. On by mě tam pozval, když už tak kvůli tomu, že se mnou chce být viděnej, aby měl čísla nebo něco takového. A aby měl těch 9000 pražských hipstrů prostě. A tím já bych neřekl nic a cokoliv bych řekl, tak by nemělo váhu a on by mi tam něco vysvětloval o mý hudbě, vysvětloval by mi, co dělám a jak to dělám a proč to dává smysl v kontextu jeho osoby.
2: OK. Co bys si s ním chtěl otevřít za tématy?
1: Já bych se ho zeptal asi... Já bych s ním asi chtěl jít prostě třeba na karaoke, jako. Upřímně, kdybych měl tu možnost, jako... Asi mně přijde, že on i Babiš jsou takový lidi, s kterýma by mě bavilo jakoby trávit, bejt na karaoke, no.
2: Jakou písničku bys chtěl, aby zaspíval?
1: Asi to YMCA bych si s ním dal. Jako fakt... jako fakt, asi bych to dal, jako no.
2: OK, kdybys mohl být ministrem ve vládě, tak jakou oblast bys chtěl mít na starost?
1: Já bych chtěl, člověče... Je to dobrá otázka, já bych asi šel na to ministerstvo dopravy a jako zkusil bych tu digitalizaci toho, a tam to nebylo vlastně, digitalizace stavebního řízení byla
2: na místním rozvoji,
1: no. Tak tam bych šel asi na místní rozvoj. Jako no.
2: Za co bys na olympiádě dostal zlato?
1: Já měl vždycky strašný trauma z olympiád a všech soutěží. Jak ten demenc...
2: Jsi říkal, že jsi soutěživý.
1: Já miluji soutěživý, ale ne ve fyzických věcech. Jakoby, jsem sportovec, ale jak stál ten týpek s tou pistolí, víš co, a měl střílet na 3-2-1. Já měl takový nervy prostě. Ale...
2: Takže nic.
1: No asi bych dostal za... Tyve, nic, no.
2: Co bys chtěl, aby o tobě napsal bulvár, kdyby o tobě měl něco napsat?
1: Já bych chtěl, aby napsali, že... Určitě něco pobuřujícího, byl bych rád, kdyby třeba se spekulovalo, že mám románek třeba s někým, což by nebyla pravda, nebo že jsem prodal třeba obraz do Národní galerie, což by taky nebyla pravda, zvýšila by to cenu mých obrazů. To by bylo.
2: OK, dobře. Je rok 2222, dejme tomu na konzervatoři, mají hodinu rapu, dějiny rapu, někdo tam napíše na tabuli tvé jméno, tak co bys chtěl, aby tam ty studenti křičeli třídou?
1: Jako za song, anebo prostě cokoliv?
2: Tak jako cokoliv o tobě.
1: Prostě chtěl bych, aby se jakoby předháněli v tom, kdo na mě udělal referát.
2: To je dobrý.
1: Chtěl bych, aby to, chtěl bych slyšet referát sám o sobě z úst prostě 14-letýho účastníka toho konzervatoristy. No.
2: Jasně, to je super, to je nahoru jako docela dobrý. Máš nějaký místo vysněný, kde bys chtěl vystupovat, kde bys chtěl mít koncert?
1: Jako určitě bych chtěl, jako moje vysnění místo bylo Eden, prostě na Slávy, a musím říct,
2: kvůli fotbalu. Romane,
1: kvůli fotbalu hrál jsem tam, už jsem tam vystoupil.
2: Tak to je krásný, takže už
1: není kam výš, jako O2 Arenu bych se dal rád, ale jako co mě hodně láká je hrát v nějakých prostě klubech ve Španělsku, prostě malý jako alternativní kluby, to bych hodně chtěl. Hmm.
2: Jak by se jmenovala knížka, která by popisovala tvůj život?
1: Zmrdeček. Můžu to říct vůbec? Já...
2: Budeme to muset propípnout.
1: Jo, tak hajzlíček.
2: Dobře, tak moc děkuju za návštěvu, ať se ti daří. Jsem rád, že jsi za mnou dorazil do Rádia Spin a doufám, že se zase brzo uvidíme, až třeba vydáš zase nějaký další projekt. Mat 213 byl hostem Spin Talku. Děkuju za návštěvu.
1: Děkuju, Romane, jsi fajn chlapíky.
2: Spin Talk na Rádiu Spin poslouchejte každý čtvrtek a sobotu od 7 večer. Poslouchejte taky na Spotify kanále Rádia Spin nebo i s videem. Můžete sledovat na YouTube kanále Rádia Spin. Od Majku se loučí a hezké večer přeje Roman Jakub. Děkuju, že posloucháte.
0: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na Rádiu Spin.

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která bych chtěla číst. Tvý krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči

0: její úsměv jako světlo ve tmě. Její zpátek se neproberá.
1: Čau, zdraví tě Bobby Blaze, právě posloucháš Radio Spin.
2: Československá scéna Radio Spin. It's okay, K.

klesáme hladce, se západem 007 level, říkal jsem, že mám talent. Zapínám telefon, vidím její zadek v hlavě, slyším jenom reggaeton. Další kapitola.

Odpuste, slečno, ale takhle by to teda nešlo. Dík za drinka to všechno chápu, jen se koukat je fakt peklo. Jenže takhle blízko mi zase začíná být nízko, trochu těsnový.

0: prázdninový Spin Ráno.
1: Jeden týpek měl jako brigádu kopání kanálu. No a během toho našel bednu se zlatem za 250 mega. Tak by mě zajímalo, jestli to u někdo z vás našel při brigádě někdy něco cenného.
2: Spadal jsem Sony ve skladu vlastně na ručním, kde se balily CDčka a tyhle ty blbosti. Mám o tom takovou jednu zajímavou story. Ano, to celé bylo jakoby takový dlouhý stůl, nacvakávali se CDčka, posílal se to dál, totální robotina. No ale pak mě tam poslali na stroje, kde se prostě balila pornografie a než jim došlo, že mě vlastně 16, než že bych to vůbec vlastně neměl balit, ale bylo to celý německý, nebylo na co koukat.
1: No ale tak ty jsi nebyl od zlata úplně daleko, bráško.
3: Čau, tady Samuel. Ale moje první brigáda bylo, že jsem čistil komíny v teplárnách. Byla to pěkně špinavá práce, ale na brigádu to byly hrozně dobrý prachy. Takže jsem se dokázal našetřit na řidičák, na motorku. Takže tak, čau.
1: Ale tak víš co, to by se taky dalo počítat skoro jako za to, teď řidičák je skoro život, brácho.
4: Víš, jde o to, že já už jsem od 13 jel big business, takže jsem roznášel letáky tady pokladně, jo. A měl jsem jich tolik, že prostě se mi nechtělo to občas roznášet, no tak se to roztrhalo a dalo se to do výkupu.
1: No, tak tady je to jasný win-win. Pajky našel na brigádě to nejcennější a to dar, jak podělat systém. No tak měj hezký zbytek úterý, no a my se slyšíme zase zítra ráno. Měj se krásně, čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin Ránu každý všední den od 6 do 9 na